Špek, Fejty, Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kijovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

prodám to, co nedá se prodat. Pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáhnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Rád, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Nedvědova kyjovská hospoda a Leichtovo solo na lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

čas hlídají, teď kránu už jen kohouti. A my 200 metrů

Bergot kruci zase přines kůlový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj, Oli.

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme. Každý na někoho něco ví, jak jsme se změnili, změnili, změnili. Rozhlídnu se po měsíci.

Hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

na hospodským u Bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku a na zahrádce stromek.

noci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

a zase někam odlít. Na Ubru se zůstala jen pro pár.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou Vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

jak jsi mě vzal na plzeňskej pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, anebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzové.

0: to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazení. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned to, já jsem se byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudanujou na 113 let.
5: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých lesů?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom železo, na
2: železo, že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: Tak očkování, no. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku, to nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prosím trochu vody, no ty, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásné. Krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho, přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme
3: moc. Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou, čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani nejvíc. A ona...
7: Co si myslí, že jejich babička je Heger?
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím, ale já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svou oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
9: Tchánožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání za dlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
10: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
10: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
10: spíš jako
2: laskavé. Takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
10: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
10: no, možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
10: Ano,
2: a je to
10: ano.
2: Takhle prostě se...
10: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život, no.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
10: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
10: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
10: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
10: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
10: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: Já myslím, že je to krtčí samička.
10: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí.
10: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
10: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
2: Aha,
10: a jeho setkání
2: Mirek
10: s Verichem
2: proti Mirkovi.
10: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj Miroslav Donutil a Miroslav Horníček, stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, pejskař.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byly taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako, podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že potom pro nějaký obchodní cestující, nebo někdo, oni mu řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením.
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Není to pravda. Není samozřejmě, to že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Jako takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. To Nedošínskou, teď mě to jenom tak napadlo. Ona, když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo? Víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdy? kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodůlkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat.
2: Tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnické vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonova Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav
1: jako
2: Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás i
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, Ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že?

0: Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
1: Hezký nový rok.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
4: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
3: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
4: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
3: Ta služba tehdy novoroční...
4: No jo, no tak to
3: bylo... Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
4: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
3: to
4: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
3: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
4: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se muselo být
3: svěsitelný. Ano. Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, dobře, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Dukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už jenom pár minut další.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, Nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z Vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta tu bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V nemocnici v Plané na Tachovsku vznikne odběrové místo pro dárce krve. Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Zástupce veřejnoprávních médií se odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů Celsia. Pěkné středeční ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Nemocnice v Plané na Tachovsku začne kromě plazmy odebírat také krev. Odběrové místo v nemocnici svatá Anna budou moci zájemci poprvé navštívit 13. července. Další termíny nemocnice zveřejní později. Novinku oznámil mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. Vždy půjde o jedno pondělí v měsíci v čase mezi 7. a 12. hodinou.
2: Krev se bude v Plané sice odebírat, ale zpracovávat se bude na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice. Tuto chvíli ještě sice nemáme termíny na srpen či září, ale jakmile budou, uvidí je zájemce v rezervačním systému dárců, který je online na webu nemocnice.
0: V čele diecézní Charity Plzeň končí 64-letý Jiří Lodr. Funkci, kterou zastával téměř 33 let, opustí k poslednímu červnu. Za tu dobu se mu podařilo vybudovat azylové domy pro rodiny s dětmi, nízkoprahová centra, humanitární sklady i poradny pro cizince. Dnes Charita zaměstnává zhruba 800 lidí. Lodr získal od papeže Benedikta řád svatého Silvestra, v Plzni dostal ocenění Zlatý anděl a hejtmanství mu udělilo cenu za celoživotní přínos plzeňskému kraji.
3: Samozřejmě já jsem naplněný takovou tou vnitřní radostí a vděčností, protože jsem byl prvním zaměstnancem v roce 1993 a neměli jsme ani kancelář, neměli jsme ani stůl, ani židli. Tak dneska jsme ve dvou krajích v oborech činnosti od péče o seniory, terénní služby, pečovatelské služby, stacionáře. Tak je to velká radost a veliká vděčnost, která mě naplňuje v této chvíli.
0: Funkce se ujme dosavadní zástupce Karel Weishäupl. Lodr chce s Charitou dál spolupracovat, například jako ředitel farní Charity Stříbro. Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Českému rozhlasu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Podle předsedy správní rady Davida Duška rada aktuálně rozhodnutí vyhodnocuje. Havlová také oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz manžela, je ochotná předat archivní dokumenty i souhlas k používání jména bývalého prezidenta. Prezident Petr Pavel dnes přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například i ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a za Českou televizi programový ředitel Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o aktuální situaci veřejnoprávních médií, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
4: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
0: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
1: Sport.
0: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z týmu Vegas. Hokejistkou roku se stala Natálie Mlínková.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka. Teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby odvojka tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Prahu se pohybuje nadměrný náklad a překáží provozu. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět minut po páté hodině jsme doposlechli zprávy v podání Andreje Samešové a můžeme pomalu otevřít další téma. Čeští dobrovolníci předali ukrajinským vojákům nákladní terénní čtyřkolky. Tato vozítka jsou velmi užitečná na frontě. Reportáž nabídneme za chvilku, teď ale necháme zpívat Olympik. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: sebe.
1: Třeba, když to je čert, aby viděli, kdyby běželi přes ně tam vzadu myši, aby je viděla.
2: Když jde přes silnici kočka z lesa, tak aby viděla, jestli jede auto nebo ne.
3: Kdyby si chtěli mazat.

0: 24. červen, na hodinách máme 5 hodin a 17 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 5 hodin a 22 minut. Populární terénní čtyřkolky nemusí sloužit jenom k zábavě. Tato vozidla se nesmírně hodí vojákům na ukrajinské frontě. Musí být jenom trochu upravená. Ukrajinským jednotkám je dodali české organizace Dárek pro Putina a Team for Ukraine.
1: Prosím tě, domluv se, že sem dáme ty auta.
2: Organizace Team for Ukraine ve spolupráci se spolkem Dárek pro Putina teď právě přivezli na západní Ukrajinu k předání dvě čtyřkolky. Hlavní koordinátor této mise, Jirka, teď vysvětlí, o jaká auta jde a k čemu budou sloužit. No a potom se zeptáme samotných vojáků z jednotky KORD, která právě teď slaví 10 let od svého vzniku. Takže je to dárek nejenom pro Putina, ale také pro ně.
3: A dneska jsme přivezli dvě terénní vozítka. Je to UTV, je to taková terénní bugina, která je dvoumístná a dokáže přivést na korbičce 350 kg materiálu. A my jako Team for U, protože spolupracujeme dlouhodobě jak s dárkem pro Putina, tak s ukrajinským KORDem, tak jsme k tomu pořídili další přívěsy a set náhradních dílů a náhradní pneumatiky, aby to opravdu kluci mohli okamžitě začít používat.
4: My duže vděční partnerům, jaký nám to pomohli.
5: Jsme velmi vděční partnerům, že nám pomohli získat tahle vozidla. Budeme je používat v logistice na frontě. Často totiž rotujeme a budeme jimi vozit vojáky, zbraně a proviant na pozice a mohou také odvést naše zraněné a mrtvé. Podobné čtyřkolky mají naši kolegové z jiných jednotek, ale my ještě žádné takové nemáme.
4: Nás analogu se nemají.
2: Ukrajinský voják s volacím znakem Medvěd dodává, že čtyřkolky si teď upraví podle svých potřeb.
4: Po záchystu vidno, že bez lobového, bez bokových.
5: Je vidět, že jim chybějí některé ochranné prvky, třeba přední a boční skla, ale tam můžeme namontovat sami. Něco přivaříme a taky připevníme REB rušičku FPV dronů. Ta vozidla jsou pro nás opravdu velkou pomocí, protože při záchraně zraněných jde o vteřiny.
2: A pomoc zraněným v návratu do života a do našeho světa je také součástí projektu Team for Ukraine. Spolupracují například s ukrajinskou organizací Veteránský prostor Nezlomný duchem.
3: Pomáháme jim vlastně s dodávkami materiálu pro jejich dílnu. Založili si dílnu na výrobu dronů, kterou oni dodávají zpátky policejním jednotkám a dalším bojovým jednotkám. Jde o to, že tímhletím pomáhají těm veteránům, zejména invalidům, se vrátit do pracovního procesu. To znamená, že ty lidi, kteří přišli o končetiny a tak, aby neseděli doma, nekoukali do stropu, tak se vrací a pomáhají svým kamarádům na frontě prostě přežít. Policie vytvořila několik desítek míst, které pro ně uspůsobila a opravdu i lidi bez končetin pracují pořád u policie.
6: Dopomohla mi organizace Nezlomný duchem.
2: Jedním z nich je Nazar, který ve válce přišel o obě nohy.
7: Amputovali mi nohy nad koleny, ale policie se o mě postarala a teď používám tyhle protézy, takže normálně chodím do práce a montuju drony. Je to stále zaměstnání, 5 nebo i 6 dní týdně. Poslali mě ale také na zotavení do Švédska. Kromě psychologické rehabilitace jsme měli i fyzickou. Podnikali jsme túry po horách, plavili jsme se na kajacích, chodili do muzeí nebo na ryby. A taky jsme soutěžili ve sportovních disciplínách.
2: Na Ukrajině totiž i policisti vytvořili bojové jednotky, vysvětluje Jirka z Team for Ukraine.
3: Plno příslušníků ukrajinské Ternopilské policie tak sloužil například v policejní brigádě Lyut a podobně. Takže opravdu my se prošli několika jako více jednotkama a bohužel byli zraněni.
2: A vy s nimi spolupracujete dlouhodobě?
3: S ternopilskými policisty spolupracuje Team for Ukraine někdy od roku 2016 nebo 2017, kdy začal Petr Pojman s nima probírat téma kriminality a podobně. Nicméně od začátku plnohodnotné invaze s nimi spolupracujeme od roku 2024, kdy jsme jim pomáhali s výcvikem taktické medicíny a od té doby jim pomáháme s dodávkami materiálu.
2: No a čeští dobrovolníci dostali od ukrajinských přátel dva velmi pozoruhodné dárky. Takže tady dostali kus křídla dronu Šáhidu, který 1. května 2026 zaútočil na město Ternopil a je v krásné takové schráně pod sklem. A ty cigarety?
8: To bude vlastně vyňovat do muzea a tohle to jsou cigarety ruského vojáka.
2: Aha, značku nebudeme říkat, je dost známá.
8: Jo, je to příliš.
2: Ale je to v ruštině, takže jsou to opravdu s ruským kolkem cigarety ruských zajatců. Premium kvalita. Ze západní Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie koncem června dočasně uzavře Pol Point ve městě Touškově na Plzeňsku. Kontaktní místo na Dolním náměstí se přesune do budovy bývalé pošty v Čemínské ulici. S otevřením se počítá v polovině září, uvedla to policejní mluvčí Eva Červenková. Do Čemínské ulice se v budoucnu přesune také obvodní služebna. Plzeňská Škoda Group dodá do Plzně 34 trolejbusů za 624 milionů korun. Podle mluvčího firmy Jana Švehly mohou všechny vozy využívat troleje i baterie dobíjené z elektrického vedení. Nahradí naftové autobusy na linkách 22, 27 a 29. Základní škola ve Šťáhlavech na Plzeňsku má za sebou kompletní rekonstrukci. Prováděla se kvůli havarijnímu stavu budovy za provozu. Kromě přístavby se zmodernizovala knihovna, vznikly učebny a sociální zázemí. Na dvojnásobek se pak zvýšila kapacita školní jídelny. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby od prezidenta Petra Pavla, informovala o tom mluvčí ústavního soudu. Prezident podal žalobu kvůli složení delegace na červencový summit NATO v Turecku. Vláda v pondělí uvedla, že s jeho účastí na summitu nepočítá. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloráda. Druhý skončil David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. Hokejistkou roku se stala Natálie Mlínková. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po dálnici D5 ve směru od Rozvadova na Prahu se pohybuje nadměrný náklad a překáží provozu. V Dobřanech na jižním Plzeňsku v části Šlovice zatratí se pracuje na inženýrských sítích. Objízdná trasa vede přes spojovací ulici a silnici 180. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Seriál Českého rozhlasu Výtah mimo provoz bude už za chvilku pokračovat 16. dílem. Tentokrát se zaměříme na plzeňský Silván, na kterém se na konci 90. let začalo stavět na volné ploše po nerealizované severní části socialistického sídliště Vinice. No a právě tady se v těsném sousedství střetly dva naprosto odlišné světy bydlení a koncepčního plánování. Veškeré detaily za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Vladimír Mišík v 5 hodin a 40 minut. Architekti Václav Ulč a Radek Dragoun na plzeňském sídlišti Silván nahradili původní plány socialistického podniku Stavoprojekt úplně jiným urbanistickým přístupem, který panelovou šeť vystřídal ličtějším měřítkem, rodinnými domy a architektonickou pestrostí. 16. díl seriálu Výtah mimo provoz připravili publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Naše jarní putování po západočeských sídlištích se blíží ke konci. Předposledním dílu chtěl Lukáš na plzeňské sídliště Silván. Ale proč, pane?
3: Sídliště nikdy neskončí, je to příběh, který bude pokračovat dál. A stejně tak je Silván tohletou krásnou ukázkou. Protože zatímco vinice skončily v polovině výstavby, tak v roce 2004 na ně navázala výstavba nového typu sídliště, který stavilo tehdy město. V rámci bylo tady postaveno 500 městských bytů. A to je asi nejhezčí ukázka toho, kdy architekti z AV Architekt navrhli novou zástavbu, dost podobnou té původní. Využili principy, které se tady osvědčily, to znamená polootevřené vnitrobloky, pěší zóny a vzniklo poměrně na svoji dobu, na rok 2000, poměrně hezké sídliště. A to nám otevírá téma, kterému se říkalo humanizace sídlišť.
2: Vy používáte speciální sousloví humanizace sídlišť. Poličtit. Lidé musí bydlet. A taková ta velká sídliště, to už je asi hudba minulosti.
3: Je to tak. Humanizace sídlišť jako pojem vznikl někdy v 70. 80. letech na přelomu, protože jak začala normalizace a bylo postavit potřeba 3 miliony bytů a tak dále, tak se sídliště začaly stavět opravdu jako Baťa cvičky. Všechny podobný, i když my už dneska víme v rámci našeho pořadu, že každý má své specifikum. A začalo se odborně řešit, že lidé si přejí, aby to bylo barevnější, aby to nebylo šedé, aby tam bylo více služeb, aby ty domy byly rozlišitelné, individualizované. To znamená, aby každý měl svůj dům, ke kterému se může vztáhnout a dokázalo v záplavě těch stejných šedých domů rozlišit. Takže se na odborné úrovni začalo řešit, jak humanizovat sídliště.
2: Pěkným prvkem na Silvánu jsou přízemní byty, které mají svoji oplocenou zahrádku. A tak vcházíme do ulice, která z dálky upoutá pozornost rozkvetlým živým plotem a všude jsou levandule.
4: Tady na Silvánu přicházíme mezi dvě budovy a mě tady začala hrát v hlavě Hana Hegerová.
3: Ano, ano. Zajímavý na Silvánu je, že tady zůstalo rozložení, které je poměrně štědré k veřejnému prostoru.
4: Ano.
3: To znamená, že když to stavilo město, tak si mohlo dovolit pěší zónu prostředkem, je tady spousta stromů a ještě to vypadá celkem fajn. Humanizace bylo tedy velké téma, dokonce v Plzni máme několik případů, kdy například u Ugerské ulice u Košotky vznikla skupina obchodních jednotek, které vypadají jako loubí někde v jihočeském městě. Jo. To znamená, tam jsou oba dva ty principy. Doplnit služby, narvat tam soukromé podnikání a z barvy udělat barvičky a zároveň nějakou jako jinou architekturu. Všechna tato diskuze byla ale čistě akademická, protože ve chvíli, kdy byly sídliště privatizovány, rozprodány a každý si začal dělat to po svém, tak jakákoliv velká myšlenka nějak to jako jednotně humanizovat šla pryč a každý si to humanizoval po svém. Výsledkem jsou mnohobarevné fasády, divné vzory na fasádách a tak dále.
2: A Nikola a Vladěna rovná se velká světová láska. A co je psáno na zdi, to je dáno, Lukáši. Jak to bude se sídlišti dál? Nad tím se zamyslíme v posledním díle dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Položíme si otázku, jaká budou sídliště budoucnosti za 70 let. Vše se zahušťuje a tak možná opět přijde na pořad legendární otázka, a co děti? Mají si kde hrát?
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, něco by rádio vašeho kraje. Na hodinách máme 5 hodin a skoro 47 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělá přehánka. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 51 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Máme toho na srdci opravdu hodně, tak poslouchejte. Národopisné muzeum Plzeňská láká od 17 hodin na podvečerní besedu na téma jezuité, škola a divadlo. V Domažlické galerii Bratří Špilarů si můžete prohlédnout výstavu Poklady z depozitáře muzea Jindřicha Jindřicha. Výstava se koná k výročí 150 let od narození hudebního skladatele, etnografa a sběratele Jindřicha Jindřicha. Potrvá do 20. září. V plzeňské Semlerově rezidenci se uskuteční od 18 hodin přednáška spolku Pěstuj prostor z jarního cyklu Architektura za čtyřmi hranicemi. Ve Spáleném Poříčí startuje heavy metalový open air festival Basin Fire Fest. Kvalitní tvrdá muzika bude hrát až do 27. června. V Zachspabu v Plzni se uskuteční představení Sen noci svatojánské a vystoupení skupiny Furt rovně. Akce začíná v 19 hodin. Muzeum Šumavy Sušice láká na výstavu Zlaté české ručičky. Výstava představuje svět poctivé ruční práce a tvořivosti. Prohlédnout si ji můžete do 31. října. V divadle Dialog v Plzni se od 19 hodin koná druhá premiéra inscenace Dokonalá svatba. Městské informační centrum v Domažlicích zve na autorskou výstavu fotografií ze zákulisí tradic Horního Chocka Jiří Vidman. Výstava je přístupná do 18. září. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční slavný český muzikál Noc na Karlštejně. Diváci uvidí například Kateřinu Brožovou, akce začíná ve 20 hodin a 15 minut. No a v zámecké kapli svatého Antonína v Nebílovech proběhne od 18 do 20 hodin neformální slavnost. Co konkrétně se tam bude dít, řekne Vendula Hnojská, zástupkyně Kastelána.
2: Uctíme vzpomínku na to, že před 25 lety byla ta kaple znovu vysvěcená, že byla zrestaurovaná a že znovu začala sloužit tomu účelu, k jakému byla původně určena. Mimochodem má naprosto speciální svěcení. Takové svěcení má jenom katedrála v Plzni.
0: A za 7 minut od nás další zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Návštěvníci Železnorudska budou mít díky aplikaci přesný přehled o parkovacích místech. Plzeň opravila dva domy v Tylově ulici. Vzniklo 17 nájemních bytů. Podle většiny Čechů může být svoboda slova v některých situacích omezena, vyplývá z průzkumu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Pěkné ráno přeje Andrea Samešová. Na Železnorudsku spouštějí projekt na řešení overturismu. Díky rozšíření mobilní aplikace EPU získají návštěvníci nové typy na výlety do méně vytížených lokalit a také informace o volných parkovacích místech na 5 parkovištích v centru města. Aplikace nabídne i možnosti, jak se na místo dostat veřejnou dopravou, říká její autor Ladislav Cirán.
2: Chceme prostřednictvím chytrých kamer monitorovat obsazenost parkovišť, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a my prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
1: Projekt je hrazen z česko-švýcarských fondů a hotový má být do roku 2028. Plzeň dokončila rekonstrukci dvou bytových domů v Tylově ulici. Obě budovy z počátku minulého století byly ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce vyšla na 61 milionů korun. Součástí byly i přístavby výtahů ve dvoře. Spolu se dvěma nebytovými prostory vzniklo 17 bytů různých velikostí. Pokračuje mluvčí magistrátu Barbora Hajková.
3: Všechny byty jsou vybaveny zařízenými koupelnami a novými kuchyňskými linkami. Jejich součástí jsou dřezy z baterií, elektrické trouby, indukční varné desky, digestoře a příprava pro připojení myčky nádobí. Oba domy jsou navíc propojeny novým systémem technického zázemí, včetně společného zdroje tepla a teplé vody.
1: Poslanci včera po více než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 23. hodinou. Ke schůzi se ale vrátí až dnes ráno. V úterý tak neprojednali nic. Jako první dnes přijde na řadu novela trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Většina Čechů se shoduje na tom, že svoboda slova může být v určitých situacích omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Podle zhruba 2/3 dotázaných by měla být omezena u nenávistných projevů kvůli rase nebo etniku nebo u výzev k násilné změně demokratického systému. Pokračuje socioložka Paulína Tabery.
4: Tam, kde veřejnost si myslí, že by bylo možné omezit svoboda slova, je, že sociální sítě nebo sociální média, teda ti provozovatelé, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Tam téměř 2/3 lidí říkalo, že rozhodně nebo spíše s tím souhlasí a zhruba jenom 20% lidí spíše nebo rozhodně nesouhlasí.
1: Šetření se na přelomu dubna a května účastnilo přes 2000 respondentů.
0: Sport.
1: Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem. Portugalci ve svém druhém utkání na šampionátu zvítězili 5-0. Výhru si připsalo také Chorvatsko, které zdolalo Panamu 1-0 a oživilo naděje na postup. Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Kolumbie zdolala Kongo 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení mezi kilometry 38 až 35,5 u Žebráku. Ve směru na Prahu se pracuje na silnici a levý pruh je uzavřen. A omezení platí také na Klatovsku. Na silnici 1/22 v katastru obce Tužice. Kvůli práci na mostě potrvá částečné omezení až do 3. července. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tolik zprávy v podání Andreje Samešové a za pár minut už dojde na atletiku. Dálkařka Škody Plzeň Kristýna Záhořová si v rámci extraligy výrazně vylepšila osobní rekord. Skočila 639 cm a tohle číslo se jí zamlouvá.
8: Ještě k tomu, já jsem taková, že před závody potřebuji mít na čísle, aby mi to vycházelo 6 nebo 9. Takže 6,39, mám tam 6 i 9, takže můžu být spokojená.
7: No, nabízelo by se pustit vám rozhovor s Kristýnou Záhořovou v 6,39, ale bude tady určitě mnohem dřív, stejně jako kalendárium Petra Jungmana. I nadále vám přejeme hezkou středu.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatna v kabaretu.

0: Pokračuje show jménem Život, a to i v době, kdy hodiny ukazují 6 hodin a skoro 13 minut. Díky, že jste s námi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: 6 hodin a skoro 18 minut vám chceme říct, že v Plzeňském kraji je aktuálně jasno nebo skoro jasno. Teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia. Počasí. Dneska nás čeká slunečno a teplo, bude jasno až polojasno, odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28 stupňů. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, 6 hodin a 22 minut. Atletka Škody Plzeň Kristýna Záhořová zazářila v rámci druhého kola extraligy družstev v Plzni. Nejenže se svým klubem vyhrála dvoukolovou nejvyšší soutěž, ale v dálkařském sektoru předvedla hned prvním pokusem skok dlouhý 639 cm. O jediný centimetr tak zaostala za českým dorosteneckým rekordem. Se 17-letým plzeňským talentem si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kristýna Záhořová má za sebou nejdelší skok, nejdelší let kariéry, 639 cm. Bude to teď vaše oblíbené číslo na pár dní?
2: Já si myslím, že určitě ještě k tomu, já jsem taková, že před závody potřebuji mít na čísle, aby mi to vycházelo 6 nebo 9. Takže 6,39, mám tam 6 i 9, takže můžu být spokojená.
1: Startovní číslo 131, to vám přineslo štěstí?
2: Určitě, já jsem si to spočítala.
1: Popište ten váš zatím rekordní skok, bylo to v první sérii?
2: No, tak já jsem nevěděla, co od sebe mám čekat, ale když jsem se rozběhla, tak už jsem jako věděla, že běžím rychle a že by to mohlo padnout pak odraz, ale všechno sedlo a myslím si, že jsem to ani možná nemohla udělat líp. No, možná na konci trošku, ale jinak jsem spokojená.
1: Během závodu tady panovalo obrovské vedro, možná se schyluje k bouřce, tak vy jste se blízko hned v prvním pokusu. Vyhovují vám tyhle podmínky, anebo možná třeba nový povrch tady na stadionu?
2: No tak podmínky, mně přijde, že už jsem zvyklá na všechno, protože jsme loni byli na EOFu v Makedonii a tam bylo na sluníčku 53 stupňů, takže na to jsem zvyklá. A ten novej tartan, já jsem se ho zkusila v pátek poprvé a hned jsem byla spokojená, jaký to je, takže jsem věděla, že to bude dobrý závod.
1: Ještě jste to zkoušela vylepšit a byly tam další velmi slušné pokusy za 620 cm, což asi značí, že ten osobní rekord nebyl úplně úletem ojedinělým.
2: No, já tím, že jsem ty pokusy na 620 měla lehký nedošlep, tak si myslím, že to byla hodně rovná série, což značí, že to je na dobré cestě.
1: Přece jenom 639 cm, jediný centimetr od národního dorosteneckého rekordu, jediný centimetr od limitu na juniorské mistrovství světa do 20 let, tak nemrzí tohle trošku, nebo nekazí to trošku náladu?
2: No, je to takové hořko-sladké, protože samozřejmě mám radost, ale ten jeden centimetr, ale tak třeba pokud to v sobě mám, tak to skočím ještě někdy jindy.
1: Teď tedy to vypadá, že hlavním cílem sezóny bude mistrovství Evropy do 17 let diety?
2: Jo, určitě, tak teď ještě republika, tam si to oskouším a pak už se můžeme připravovat na tu Evropu.
1: Na republiku jste si to tady už oskoušela ostrým startem na extralize, takže předpokládám, že i na mistrovství České republiky dospělých, bytě vám 17, tak budete chtít utočit na medaily, možná na zlato?
2: No, uvidíme, pokud budu startovat, protože to týden před Evropou, tak nevím, co s trenérkou navrhneme, ale pokud si zazávodím, tak zkusím předvést to nejlepší výkon.
1: Říkáte, co navrhne trenérka Adriana Ujkanovičová, anebo si to chcete prosadit, abyste mohla před svými známými rodinou, kamarády tady startovat znovu?
2: Já si myslím, že moje trenérka přesně ví, jak se mnou má pracovat a jí důvěřuju, takže to nechám na ní.
1: Popisuje Kristýna Záhořová, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na Železnorudsku se spouští projekt na řešení takzvaného overturismu. Díky rozšíření mobilní aplikace EPU získají návštěvníci například nové typy na výlety do méně vytížených lokalit a přesné informace o volných parkovacích místech. Uvedl to autor aplikace Ladislav Cirhan. V Plzni na Doubravce se připravuje studie na modernizaci vyhlídky Švabiny. Veřejnosti bude představena dnes od 17 hodin v budově úřadu v Masarykově ulici. Prostor by měl nabídnout environmentální centrum, vyvýšenou vyhlídku, také sezení nebo prvky pro děti. Letní kino v Krlovicích na Plzni severu má nové vybavení. Město do technologie kina, které je v provozu už od roku 1962, investovalo přes 800 tisíc korun. Potvrdil to nezávislý starosta Karel Popel. Den otevřených dveří dnes pořádá základní škola ve Šťálavech na Plzeňsku. Lidé si mohou prohlédnout nově opravenou budovu školy a také novou přístavbu s odbornými učebnami. Den otevřených dveří začne v 15 hodin a potrvá až do večera. Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Jednodušší má být zaměstnávání, ale také propouštění úředníků. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas, druhý skončil David Pastrňák a třetí Tomáš Hertl. A ještě počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno až polojasno. Odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 platí omezení mezi kilometry 38 až 35,5 u Žebráku. Ve směru na Prahu se pracuje na silnici, ale výpruh je uzavřen. Ve Stříbře na Tachovsku buďte opatrní v části Vranov, tam se dnes pohybují pracovníci údržby zeleně. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co je nového v Konstantinových lázních a jak se mění tamnější lázeňská péče? To je téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, ředitelku léčebných lázní Danu Juráskovou. Rozhovor začne krátce po 10. hodině. No a v jakém duchu se ponese odpolední pořad Alex Host? To uslyšíte za chviličku.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 38 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Letošní červen právě píše svou 24. kapitolu, a to už 6 hodin a 43 minut. Tisíc kreseb, velkoformátové tisky i autodráha, se kterou si děti můžou pohrát. V Sušické galerii Cirkus můžete během léta vidět výstavu ilustrátora Jindřicha Janíčka.
1: Co je vlastně zajímavé, že vedle toho, že ilustrátor, tak je také nakladatel. Se svojí ženou Nikolou Janíčkovou mají malé nakladatelství Take, Take, Take. On se vlastně věnuje také komiksu, takže myslím, že příznivci komiksu budou jméno Jindřicha Janíčka dobře znát.
0: Další detaily ještě do 7 hodiny. Počasí. V regionu dneska bude jasno až polojasno, odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 28 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 48 minut. Ilustrátor Jindřich Janíček vystavuje v Sušické galerii Cirkus. Zlínský rodák vystudoval animaci ve Zlíně a později ilustraci na pražské Umprumce. Řemeslu se profesionálně věnuje od roku 2023 a už dvakrát získal ocenění Czech Grand Design. Do Sušice se na výstavu vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: My už víc než 10 let mapujeme české ilustrátory. Jednou ročně představíme jednoho současného českého ilustrátora nebo ilustrátorku a zároveň je to výstava, která je věnovaná dětem.
2: Popisuje kurátorka Mirela Tůmová.
1: Já si přeju, aby děti chodili do galerie, aby ten prostor pro ně tam byl a byli na to zvyklé a nějak je to těšilo, byla to nějaká jejich radost v životě.
2: Měli jste tady ilustrátorku Magdalenu Rutovou, minulý rok Evu Wolfovou.
1: Vystavovali jsme i ilustrace Miroslava Šeška, který už tedy nežije, ale všichni znají jeho knihy To je Londýn, To je Řím. A vlastně takhle můžu navázat přímo i na Jindřicha Janíčka, protože ve výstavě je představená i kniha, která se bude jmenovat To je New York City, kterou právě připravuje, takže je tady ukázka i ilustrací z té připravované knihy.
2: Ilustrátorské výstavy jsou velmi specifické, stejně tak jako samotný obor ilustrátorství.
1: Vždycky to mapuje ty knihy, které ten autor ilustroval. Je to zároveň velmi zajímavé pro děti i pro dospělé vidět, jak ta ilustrace vzniká. Tady třeba vidíte, jak se soustředí nejdřív na nějaké tuškové kresby, potom vznikají černobílé kresby a potom je třeba obarvuje.
2: Výstavní prostor Sušické galerie je velmi zaplněný.
1: Je tady možná 1000 kreseb, on je to velmi pracovitý člověk. Vedle toho už vidíte i ty hotové knihy viset, takže tam je možná 10, možná ještě víc knih. Mezi nimi třeba pro některé čtenáře známá kniha Podivuhodná robotí expedice, ke které následovaly i další díly, byla přeložena do mnoha jazyků a vydaná tedy do dalších zemí. V Čechách to vydalo nakladatelství Labyrint, pak je tam kniha z nakladatelství Paseka, třeba Kolo, nebo i některá z knih z nakladatelství Baobab, třeba Lampička, nebo právě ta připravovaná kniha To je New York City.
2: K ní jsou tady tedy ilustrace, samotná kniha ještě asi není k dispozici.
1: Ta už snad půjde i do tisku, tak možná, že do konce výstavy ji tam budeme moct třeba i nabídnout, protože pár knih tam máme i ke koupi. Do září tohoto roku by měla vyjít.
2: Procházíme výstavním prostorem, jsou tady i velké grafiky.
1: Většinou to vychází všechno z té jeho ilustrátorské práce. Možná bych měla dodat, že co je vlastně zajímavé, že vedle toho, že ilustrátor, tak je také nakladatel se svojí ženou Nikolou Janíčkovou, mají malé nakladatelství Take, Take, Take. On se vlastně věnuje také komiksu, takže myslím, že příznivci komiksu budou jméno Jindřicha Janíčka dobře znát. A ty veliké tisky, něco jsou opravdu jako zvětšené malé kresbičky, které autor vybral a my jsme je zvětšili, protože nejenom máme velkou galerii, a protože je i zajímavé vidět to v tom velkém pojetí, ale pak jsou tam i kresby, které byly udělané třeba sítotiskem. A ta témata jsou různá.
2: Hodně se tady objevuje téma Ameriky.
1: Jindřich Janíček má velkou vášeň v objevování Ameriky a jejího života.
2: Na konci výstavy je část věnovaná autům.
1: To bych ráda pozvala i děti, ale i dospělé. Autor má malého syna a asi je to i, myslím si, jeho jako vášeň a radost. Takže pro diváky galerie připravil i malou autodráhu.
2: Děti se tam s ním můžou pohrát?
1: Můžou hrát závody, rodiče můžou na mobilu změřit, jak rychle to projeli, pokud projedou tu autodráhu, ale s trochou citu a nějakého zkoušení se vám to určitě podaří.
2: Výstava ilustrátora Jindřicha Janíčka potrvá v Sušici během celého léta až do 20. září. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Základní škola ve Šťáhlavech má za sebou kompletní rekonstrukci. Dnes se koná den otevřených dveří. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. A čekejte jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů Celsia. U zpráv přeje pěkné středeční ráno Andrea Samešová. Základní škola ve Šťáhlavech na Plzeňsku je po kompletní rekonstrukci. Kvůli havarijnímu stavu probíhala za provozu a kromě nové přístavby se zmodernizovala knihovna, vznikly nové učebny a sociální zázemí. Jak dodává ředitel Jakub Šedivý, přestavba se týkala i školní jídelny, kde se kapacita zvýšila na dvojnásobek.
3: Došlo ke kompletní výměně všech stropů, všech rozvodů, vody, kanalizace, elektriky. Byla vybudována druhá toaleta, která je zároveň i bezbariérová. Byl vybudován prostor pro herní prvky, například skákací panák z dlaždic na hlavní chodbě a plno dalších věcí pro zpestření.
1: Základní školu ve Šťáhlavech si dnes mohou zájemci prohlédnout na dni otevřených dveří. Začíná v 15 hodin. Plzeňská Doubravka zvažuje zpoplatnění některých míst pro parkování. Důvodem je velké vytížení například v ulicích Partizánská a Spolková. Vedení čtvrtého obvodu aktuálně odeslalo návrh správě veřejného statku města Plzně. Starosta Doubravky Tomáš Soukup z Hnutí ANO k tomu dodává.
4: My jsme se udělali průzkum, který nám říká, že by ty zóny měly být dvě. Jedna by byla Dčko jako Doubravka, jedna by byla Lko jako Lobzy. Pak samozřejmě by se museli nastavit ty zóny tak, aby to vyhovovalo rezidentům, kteří tady bydlí, ale zároveň, aby tady byla zóna i smíšená. Protože nám sem hodně třeba přijíždějí lidé ne mimo Plzeň, ale třeba z Plzně, poliklinika nebo i úřad tady u nás.
1: Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí může teplota přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin. Uvedl to mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek. Obecně se podle něj doporučuje nakupovat potraviny přes online obchody, které je rozvážejí v chladicích autech a nehrozí přerušení teplotního řetězce. Kompletní přehled pravidel pro bezpečný nákup a skladování najdou lidé na informačním webu Potravinářské komory. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla, který ji podal kvůli sporu s vládou ohledně účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet rozhodl, že prezident součástí delegace nebude. Pavel rozhodnutí vlády označil za mimořádně nešťastný krok.
5: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe.
6: Sport.
1: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko. 74letý kouč je přesvědčen, že by týmu mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, ve kterém zvládl dva duely o všechno. Kolik změn v sestavě chystá, na tiskové konferenci neprozradil. Češi mají po porážce 1-2 s Koreou a remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou na kontě jediný bod a k postupu potřebují zvítězit. Hrát se bude zítra ve 3 hodiny ráno našeho času.
6: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Rudné. Na 5. kilometru ve směru na Prahu bourala 3 osobní auta a blokují levý jízdní pruh. V úseku se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Příjemnou středu vám přejeme, dneska je 24. června 2026, letní promítání festivalu Finále Plzeň se po 2 letech vrátí do Lochotinského amfiteátru. Projekce budou také v městské galerii nebo v pivovaru. Co všechno diváky čeká, to vám řekneme už za několik okamžiků. No a hodiny ty ukazují 5 minut po 7. hodině.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Odě.

Mají to v životě jednodušší holky nebo kluci? Jsem zvědav, co za chvilku od dětí uslyšíme v rubrice Ahoj rádio. Holky z naší třídy tvrdí, že se klukům žije s nás. Že si chodí bez podprdi, co je tohle za podraz? Holky za to podprsenku, i když to mají za voprus, nosí všude, uvnitř, venku. A teď pozor, další hnus. Na malou si venku zajít bývá problém jako hrom. Klukům k tomu stačí najít někde poblíž třeba strom.

0: Mají to v životě jednodušší holky nebo kluci?
1: Kluci, protože ty můžou rychle zdrhnout od holek.
2: A co holky? Je třeba holkám tak nenadává jako klukům.
3: Já bych řekl, že asi kluci. Protože holky ty si pořád musí česat a všechno a kluci nemusí a těm to je jedno vlastně.
4: Asi holky, protože no oni jako, když se chce holka jako vyčůrat, tak třeba do vany, když jim nefunguje záchod nebo a nemají sprchu, no tak jako, že si tam jenom sednou na tu vanu.
5: Holky nebo kluci? Asi nevím.
6: Ahoj, rádio!
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Hezké ráno.
1: 7 hodin 16 minut. Počasí. A už zdravíme meteorologku Martu Suchou a ptám se na aktuální počasí v regionu. Hezké ráno i vám.
2: Dobré ráno, tak v regionu je jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují většinou mezi 16 a 20 stupni Celsia.
1: Co nás čeká přes den?
2: Počasí ovlivňuje tlaková výše, která se nachází nad střední Evropou. Počasí bude proto slunečné, bude jasno až polojasno. Pouze na Šumavě může být v odpoledních hodinách oblačnost přechodně trošku zvětšená. Nejvyšší denní teploty ty dnes se budou pohybovat kolem tropické třicítky mezi 29 a 32 stupni Celsia. Na horách budou mít letní hodnoty od 25 do 28 stupňů. Vítr bude slabý proměnlivý anebo povane ze severních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu.
1: V konkurenci dalších přicházejících dnů je dneska vlastně ještě chladno, ale o tom si popovídáme zase v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Budu se těšit, naslyšenou, hezký den.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 21 minut. Do Plzně se po roce vrací filmové večery pod širým nebem. Přehlídka nabídne 16 projekcí nejnovějších zahraničních i českých titulů. Některé z nich se pak objeví i na podzimním festivalu Finále Plzeň. Letní kino budou moci diváci navštívit celkem na 8 místech.
1: Galerie města Plzně, Roští, Burgmistr, nádvoří plzeňského Prazdroje a nebo kafe Smetanka na Homolce.
2: Jmenuje výkonný ředitel festivalu Finále Plzeň některá místa, kde se budou konat letošní plzeňské filmové večery. Poprvé přehlídka filmů zavítá taky do Červeného Hrádku.
1: Se nám v průběhu roku ozývají různá místa, které by se chtěly taky zapojit do letního promítání, tak tam vyzkoušíme pilot a když se pilot ujme, bude dobrý počasí a přijdou lidi, tak se z toho třeba stane tradice.
2: Můžete trochu představit některé ty tituly, které se v létě vlastně objeví.
1: V Křemicích budou Bardotky, Burgmistr k pivu dáme Českokuminy 6 gramů, Galerie města Plzně, francouzský film Barvy času, no a v Selském dvoře u Matoušů, tam pojedou dětské filmy z celého světa.
2: Další letošní novinka se týká právě rodinného kina u Matoušů na Bolevci.
1: Během celého léta na jednotlivých projekcích si sami děti budou moct vybírat, jakou projekci na posledním promítání 27. 7. srpna promítneme.
2: Ostatní filmy vybírala taky ředitelka Finále Plzeň Eva Berunková-Košařová.
3: Vybíráme si filmy jednak zahraniční a jednak české. Jsou to filmy vlastně z posledního roku a obzvlášť u těch českých dbáme na to, aby to byly opravdu ty největší novinky, takže nejsou to filmy, které jsou i v jiných letních kinech.
2: No a po dvou letech se plzeňské filmové večery vrátí taky do Lochotinského amfiteátru.
3: Tentokrát je to film, který velmi úzce souvisí s Plzní, takže co jiného než film Někdo to rád v Plzni a jsme samozřejmě rádi, že díky spolupráci s plzeňskou teplárenskou a s UMO 1, tak můžeme Plzeňanům nabídnout tento film zdarma.
2: No a rovnou teda přejdu k tomu vstupnému. Jak teda si lidé můžou koupit vstupenky a kolik je to bude stát na ostatní projekce?
3: Vstupenky budou k dispozici na našich stránkách www.festivalfinale.cz od konce června. Vstupné je 150 korun a potom u rodinného kina u Matoušů, tam je to 110 korun pro dospělé a 90 korun pro děti.
2: Na samotné projekce se pak můžou diváci těšit od 23. července do 5. září. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policie koncem června dočasně uzavře Pol Point ve městě Touškově na Plzeňsku. Kontaktní místo na Dolním náměstí se přesune do budovy bývalé pošty v Čemínské ulici. Otevřít by se mělo v polovině září. Uvedla to policejní mluvčí Eva Červenková. A v budoucnu se tam přesune i obvodní služebna. Pol Point umožňuje komunikaci s policií na dálku. Podnikatelé, majitelé a nájemníci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění reklam, které jsou v rozporu s vyhláškou proti vizuálnímu smogu. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů se týká plachet na fasádách, billboardů, obrazovek, poutačů i reklamních laviček. Na odstranění je čas do konce června. Škoda Group dodá plzeňským městským dopravním podnikům 34 trolejbusů za 624 milionů korun. Podle mluvčího Škody Jana Švehly mohou všechny vozy využívat troleje i baterie dobíjené z elektrického vedení. Nahradí naftové autobusy na linkách 22, 27 a 29. Prezident Petr Pavel dnes přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Kvůli návrhu vlády na zrušení poplatků a financování ze státního rozpočtu v pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. Hokejistkou roku se stala Natálie Mlínková. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo polojasno, na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda stále blokuje provoz na dálnici D5 u Rudné na 5. kilometru ve směru na Prahu. Bourala 3 osobní auta, stojí v levém jízdním pruhu. Kolona měří před Prahou už zhruba 4 kilometry. A ještě je dopravní nehoda v Plzni na Borech v ulici Majerova. I tam se střetla 3 osobní vozidla. Projíždějte oběma úseky opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hradlový most, rechle u Modravy, Mirošovská cvičitelka roku a témata sborníku Jižního Plzeňska pod Zelenou horou. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Přejeme hezkou středu, 3 minuty po půl osmé.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Hradlový most Rechle u Modravy je jednou z nejznámějších turistických atrakcí Šumavy. Hlavním účelem jeho stavby na přelomu 18. a 19. století nebylo propojení břehů Vidry,

Úspěšnou cvičitelku vyzdvihuje zpravodaj Mirošovské Střípky. Kromě obětavé práce s dětmi v tělocvičně se Kristýna Doubková intenzivně věnuje také projektu Komunitního a mezigeneračního centra Mirošov. Druhé letošní vydání vlastivědného sborníku Jižního Plzeňska Pod zelenou horou nabízí řadu zajímavých témat, přibližuje například životní osudy učitele a legionáře Jana Zajíce, které popsal v kronice Ptenínské školy. Dozvíte se o jeho zajatecké anabázi za první světové války a také o tristním stavu venkovských škol na začátku minulého století. Sborník se dál věnuje prvnímu desetiletí činnosti blovické T.J. Sokol a osobnosti tkalce a dudáka Václava Turečka z Měčína, který působil na zemských výstavách na konci 19. století.

0: I na dnešní den plzeňští meteorologové slibují slunečno a teplo. Podrobnosti přinášíme ve 7:45.
1: Počasí.
0: V plzeňském kraji bude jasno až polojasno, odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách by mělo být do 28 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 48 minut, s hlasem se dají dělat velká kouzla. Ve studiích Českého rozhlasu si to uvědomujeme i v momentech, kdy tu vzniká třeba dramatizace nebo četba nějakého literárního díla. I to patří k veřejné službě, kterou rozhlas poskytuje. Řada těch děl pak vychází na CDčkách a jedno z nich právě teď můžete vyhrát. Gump. Pes, který naučil lidi žít. Příběh vyprávěný očima toulavého psa Gumpa, příběh o cestě plné překážek a pastí, o lásce, která má sílu až za duhový most, o psí obětavosti, která bez váhání dá za život člověka svůj vlastní. Čte Ivan Trojan. No a režisérem té nahrávky je Lukáš Hlavica, což je mimo jiné herec, jehož hlas slýcháte v našich znělkách. To je ten muž, který vám denně říká...
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Lukáš Hlavica pochází z umělecké rodiny. Jeho dědeček i otec byli herci, strýc je operní pěvec, ale ptát se budu na maminku. Která herečka je matkou Lukáše Hlavici? Růžena Berunková, Dana Syslová anebo Marie Drahokoupilová? Ozvěte se nám na čísle 221 554 222 a já vám slibuji, že za správnou odpověď na soutěžní otázku od nás získáte zmíněnou audioknihu načtenou Ivanem Trojanem. Teď jste mi málem urvali uši, kdo mi to tam tak hezky zakašlal. Dobrý den.
2: Pardon, tady je Vendula z Plzně, dobrý den.
0: Paní Vendulo, zdravím vás, odkud nám voláte, z Plzně jste říkala.
2: Plzně, ano.
0: Tak, bez vás případně to k nám nemáte daleko, přišla byste si pro audioknihu. Jestli vám opravdu připadne či nikoliv, to máte ve svých rukou, fanfára je připravena. Tak povídejte.
2: Zkusím Růženu Merunkovou.
0: Růženu Merunkovou? No tak si to u nás vyzvednete. Vydržte mi prosím ještě chvilinku ve spojení, jinak přeju krásný den, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Taky děkuju, naschledanou.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Křižovatku u Darebáka v Plzni na Borech čeká letos přestavba, mimo jiné přibydou semafory. Letní kino v Kralovicích má novou moderní technologii. Poslanci mají dnes se znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích. Jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Takové dnes bude v regionu počasí. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. V Plzni se připravuje kompletní přestavba křižovatky zvané u Darebáka poblíž západu České univerzity, která teď patří mezi rizikové úseky. Podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN se v tomto místě za posledních 10 let stalo zhruba 40 dopravních nehod. Cílem rekonstrukce je zvýšit plynulost provozu a zajistit bezpečnost řidičů, chodců i cyklistů.
5: Do té křižovatky doplníme světelnou signalizaci, zkrátka jinak ji uspořádáme tak, aby byla bezpečnější, ale i průjezdnější, bude tam bezpečnější nájezd z toho vedlejšího směru od Lhoty a pochopitelně i odbočení. Budou tam přejezdy pro cyklisty a přechody a přímo od křižovatky až do ulice u letiště směrem na Borské pole bude i samostatná cyklostezka necelý kilometr dlouhá.
4: Letní kino v Kralovicích na Plzni severu má nové audio a video vybavení. Město do technologie kina, které je v provozu už od roku 1962, investovalo přes 800 tisíc korun. Říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
6: Kino je opatřeno novou technikou. Za více než 800 tisíc korun byly s přispěním dotačního titulu z Plzeňského kraje zakoupeny nový projektor, kinoserver a audioprocesor. V červnu se hraje 3x týdně, v prázdninových měsících 4x za týden.
4: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Zaměstnávání státních úředníků se má více přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Jednodušší má být zaměstnávání, ale také propouštění úředníků. Opozice návrh kritizuje s tím, že hrozí politizace státní správy. Americký senát dnes těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Pro hlasování kromě opozičních demokratů i 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila už začátkem června.
7: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli 2 senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník jako první hráč v historii skoroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů, rozptylové podmínky čekejte většinou dobré a bio dvojka, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plzni na Borech v ulici Majerova. Srazila se 3 osobní auta. Na dálnici D5 buďte opatrní na 13. kilometru u Berouna ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané auto. A vozovka se opravuje na Železnorudsku u Špičáckého sedla. Jedná se o silnici 2/190. Práce potrvají zhruba do 14 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Středa 24. června, 8:05. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvilku blesky. Něco nám o nich poví Martin Písařík. Teď kapela Mandraže, hezký poslech.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme rádiem vašeho kraje, tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a skoro 18 minut. Kam na výlet na Železnorodsku a kde je volné parkoviště? I to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU. Její tvůrci teď začínají pracovat na jejím rozšíření. Cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Víc vám řekneme za chvilku. Počasí. Už teď se dozvíte, že v regionu dneska bude jasno až polojasno, odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, na horách do 28 stupňů. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

твоих ваза чемкних. U prohasku dělal bych od pěti do pěti a sedm zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a tři děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: 8 hodin skoro 22 minut. Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížená a takzvaně praskají ve švech, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a taky do celého roku. Pomoci má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a přibude v ní dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
2: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
3: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
2: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro ty děti vhodné. Není tam ani nějaké moc velké převýšení. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
3: No a těch nových tras bude 20.
2: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé, Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
3: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i, jak je to s parkováním v okolí.
2: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy. A právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
3: No a právě všechny tyto informace najdou lidé v aplikaci EPU. Jejím autorem je Ladislav Cirhan.
4: Při přípravě projektu jsme zvolili technologii, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
3: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava. Data by pak měla být dostupná společně na obou platformách.
5: My máme v tom projektu 3 chytré kamery na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště. A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
3: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Gdyni na Domažlicku bude ředitelství silnic a dálnic rekonstruovat hlavní tah 1/22. Opravy mají začít 1. července a zahrnují kompletní obnovu komunikace, včetně opravy vodovodu, jednotné kanalizace a také výstavbu nové dešťové kanalizace. Podle informací ŘSD potrvá první etapa rekonstrukce do 7. září. V Plzni na Doubravce se připravuje studie na modernizaci vyhlídky Švabiny. Veřejnosti bude představena dnes od 17 hodin v budově úřadu v Masarykově ulici. Prostor by měl nabídnout environmentální centrum, vyvýšenou vyhlídku, také sezení nebo prvky pro děti. Den otevřených dveří dnes pořádá základní škola ve Šťáhlavech na Plzeňsku. Lidé si mohou prohlédnout nově opravenou budovu školy a také novou přístavbu s odbornými učebnami. Akce začne v 15 hodin. Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Jednodušší má být zaměstnávání, ale také propouštění úředníků. Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informuje na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. Do dceřiné firmy chce vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro plánované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí označil závěrečný zápas skupiny mistrovství světa proti Mexiku za největší v kariéře. Řekl to na tiskové konferenci v dějišti utkání mexické metropoly. Český tým nastoupí proti Mexiku zítra ve 3 hodiny ráno našeho času. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne může být na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost. Teploty 29 až 32, na horách do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na kilometru 86 u Sulkova na Plzeňsku ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Na místo jedou i policisté. Pozor na dálnici D5 také před Prahou, kde se vytvořila zhruba 5-kilometrová kolona. A v Plzni na Borech se došetřuje nehoda v ulici Majerova, kde se střetla 3 osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Mírně předražené koblihy, prodávané na pláži u moře, dokážou spolehlivě rozkmitat bránici návštěvníků zábavného pořadu. Stačí k tomu, aby o takových koblihách vyprávěl Petr Novotný a zábava je zaručena. Tak se za chvilku zasmějte i vy. Jinak vám zatím hraje a zpívá Olympik, Marika Kombitová a v zápětí také Peter Gabriel. I nadále přejeme hezkou středu, máme 3 minuty po 8:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: stolek a prodával kobly. Takový vonavý, dobrý, mírně předražený. To ještě měli drachmy, to ještě nebyly eura. A ty děti začaly kňourat, já to nesnáším, když děti začnou žebe, vypadám jako chrt, který jim nechce koupit drahou kobli. A zase jsem chtěl trochu smlouvat, protože jsem si říkal, když je to řek, s řekama se blbě smlouvat, to není Arab, jo. Araba ukecáte, řek je hrdej. Ale chtěl jsem si trochu zasmlouvat, no. Tak říkám, pojďme, kolik stojí jedna kobliha? On říká, 350 drachem, pane. Já jsem udělal svoji obvyklý. Jsem řekl, něco ti řeknu, jo. 350 drachem, tato kobliha. Tak já, tyhle koblihy, teď jsem ukázal přes celou pláž až k silnici. Já tyhle koblihy kupuju tamhle v té pekárně, tamhle, za 250. A on říkal, já taky, pane.
1: Český rozhlas

0: 24. červnový den roku 2026, na hodinách 8 hodin a skoro 45 minut. Už za chvilku se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v Plzeňském kraji.
1: Počasí.
0: Meteoroložky Marty Suché se ale ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezký den, je jasno, s teplotami nejčastěji od 21 do 24 stupňů Celsia.
0: Kam se ty teploty dostanou přes den a co nás čeká?
2: Tak slunečno bude po celý den, bude jasno až polojasno, přechodně více oblačnosti, jen o trochu, může být na Šumavě v odpoledních hodinách. Včera byla v Plzeňském kraji naměřena nejvyšší teplota v Dobřanech, tam bylo 31,5 stupně Celsia. Dnešní maxima budou nejčastěji od 29 do 32 stupňů, na horách mezi 25 a 28 stupni. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: A zítra budeme s láskou vzpomínat na dnešní zimu?
2: No, dalo by se to skoro tak říct, zítra, nejen zítra, ale i v dalších dnech se budou v předpovědi prakticky měnit jen teploty, které se budou

0: stále zvyšovat. Oblačnosti bude zítra minimálně jasno nebo skoro jasno, jen odpoledne může být přechodně až polojasno. Nejnižší noční teploty budou od 18 do 15 stupňů Celsia a maxima budou zítra už v těch nižších středních polohách tropické, nejčastěji od 31 do 34 stupňů Celsia. A na tropickou třicítku už můžou zítra dosáhnout teploty i na některých místech na horách, tam bude ten interval od 27 do 30 stupňů. Vítr se měnit nebude, bude jen slabý proměnlivý nebo případně severovýchodní a pované rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Dodává Marta Suchá, my děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ze středečního dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň je to skoro všechno. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 50 minut. Po 9. hodině Stanislav Jurík, který vás provede dnešním rozhlasovým dopolednem. Teď ale ještě slíbená informace z dopravy. Na čtyřech úsecích silnic v několika okresech Plzeňského kraje budou správci komunikací pokládat nový povrch. Řidiči musí počítat s tím, že provoz v místech bude omezen a většinou řízen kyvadlově. Více poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na čtyřech úsecích silnic první třídy plánujeme během července pokládku mikrokoberce, díky kterému prodloužíme životnost vozovky. Celkově půjde o téměř 5 kilometrů nového povrchu.

0: povrchu, který položíme napříč krajem, a to v úsecích silnic 1/26 mezi Babylonem a Českou Kubicí, 1/27 mezi Železnou Rudou a Alžbětínem, 1/20 u Vlčtejna a 1/19 nedaleko Borovna. Na každém úseku budou práce probíhat v průměru 2 týdny. Provoz bude přes den veden kyvadlově a mimo pracovní dobu budou komunikace průjezdné bez větších omezení.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Věděli jste, že v obci Mladice na Klatovsku roste 750 let stará lípa? Je dutá a rozpadem kmene již rozdělená na dvě samostatné části. Do její dutiny se údajně vešlo 10 osob. Lípa měla být v dávných dobách prodána za 5 zlatých, ale místní občané, zejména ženy, tomu zabránili. Pověst vypráví o tom, že když krajem táhla husitská vojska, tak u této lípy vojáci kovali koně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O prázdninách se bude pracovat na průtahu Gdynína do Mažlicku. Před dovolenou bez cestovní kanceláře by si lidé měli důkladně prověřit ubytování, varuje Evropské spotřebitelské centrum. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Ve Gdyni na Domažlicku se bude pracovat na průtahu městem. Stavba zahrnuje kompletní obnovu komunikace, včetně opravy vodovodu, jednotné kanalizace a výstavby nové dešťové kanalizace. První etapa začne 1. července a potrvá do 7. září, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
2: Po dobu provádění stavebních prací bude částečně uzavřená silnice 1. třídy 22 Klatovská a Masarykova. V první etapě bude úplně uzavřený úsek silnice 3. třídy náměstí před křižovatkou se silnicí 1/22. Dojde také k omezení pohybu chodců v přilehlých úsecích chodníků a k vyblokování části parkovacích míst v prostoru náměstí a ulice Americká.
0: Při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje anebo podmínek v hotelu. Pokud lidé přijedou bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ověřit ještě před nákupem. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí sledovat recenze na portálech.
3: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
0: Případné potíže by lidé měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně se zákaznickou podporou platforem. Pokud neuspějí, mohou se obrátit právě na Evropské spotřebitelské centrum. Důležité je ukládat veškerou komunikaci a případné fotografie. V Hromnici na Plzni severu skončila první část výstavby volnočasového areálu. Zázemí a prostor pro kulturní a společenské akce vzniká nedaleko Hromnického jezírka. K čemu bude pódium sloužit, vysvětlí nezávislý starosta obce Milan Broš.
4: Bude sloužit pro kulturní akce, koncerty i divadla. Chceme zkrátka oživit společenský život v obci. Navážeme stavbu moderní spolkové budovy s restaurací. Ta nabídne skvělé zázemí nejen pro naše místní obyvatele, spolky, ale také pro turisty, kteří míří k našemu unikátnímu červenému jezírku. Vznikne tak ucelené centrum pro kulturu, sport, relaxaci a setkávání. Sport.
0: Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. Hokejistkou roku se stala Natálie Mlejnková. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, teploty 29 až 32, na horách 25 až 28 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a biozátěž střední na stupni 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení mezi kilometry 38 až 35 u Žebráku ve směru na Prahu. Uzavřený je levý pruh a vytvořila se zhruba 2-kilometrová kolona. Zdržení čeká řidiče na D5 také před Prahou ve směru od Plzně. Kolona měří asi 5 kilometrů. I tudy projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám příjemné středeční dopoledne, je 24. června a o čem budeme mluvit po 9. hodině jako první. Centrum adiktologické prevence v Plzni nabízí mimo jiné také pomoc lidem, kteří mají za sebou léčbu závislosti. O čem taková takzvaná následná péče spočívá, to řekneme právě v první reportáži dnešního dopoledního programu. Ať se vám příjemně poslouchá, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Plzeňské centrum adiktologické prevence se na úseku následné péče věnuje lidem, kteří mají za sebou buď léčbu závislosti, nebo alespoň 3 měsíce abstinují. O detailech následné péče hovořila redaktorka Anděla Blašková s odborným ředitelem Centra adiktologické prevence Petrem Hrouskem.
1: Jsou to lidé, kteří už nějakým způsobem mají za sebou tu část, kdy se potýkali se závislostí a snažili se zaléčit, to znamená, že nějakým způsobem už jsou vzdáleni od toho užívání a potřebují teď nějaké období stabilizace, aby se zase vpravili do života bez návykových látek nebo závislostního chování.
2: Podle Petra Hrouska žít bez závislosti na ilegálních látkách může být pro závislé obtížné například v tom, že když už jednou ví, jakou cestou si je obstarat, tak tu dostupnost si jsou schopni zajistit. Legální látky zase mohou stížit život bez závislosti třeba v tom, že jsou běžně dostupné a běžně užívané.
1: V českém prostředí stále přetrvává ta představa, že alkohol není droga, takže někdo, kdo běžné společnosti řekne, že má za sebou, já nevím, závislost na heroinu a že se s tím úspěšně pere a chodí zase do práce a už to má za sebou, tak je většinou lidí vnímán jako někdo, kdo porazil démony, zatímco když někdo řekne, že nepije, tak je vnímán jako někdo, kdo něco nezvládá. Tak to bychom byli vám u těch látek, ale ono to sebou nese ještě spoustu dalších potíží, které mohou vzniknout. Ne vždycky vzniknou, ale u někoho, kdo stráví užíváním návykových látek dlouhou část svého života, třeba 10 let a více, tak potom ty problémy často dorazí. To znamená, často to bývá to, že nějak ztratil kontakt s trhem práce ten člověk a potřebuje se na něj vrátit, ztratil kontakt se svými blízkými a rád by ty vztahy nějak narovnal a obnovil a často se to všechno propíše i do toho, že třeba je bez bydlení.
2: Jak například pomáháte dosáhnout a udržet mezilidské vztahy člověku, který se v minulosti potýkal ze závislostí?
1: Když ten člověk k nám přichází z některé z léčeb v České republice, tak často už na tom velký kus práce udělal, speciálně pokud byl třeba v terapeutické komunitě, takže tam pak na kolegy navazujeme. Pakliže je to někdo, kdo se k tomu chystá teprve u nás, tak máme dostupné rodinné poradenství, blízcí mohou přijít a můžeme se nějakým způsobem snažit o to ty věci dávat do pořádku, tak jak ten klient potřebuje.
2: Co se týká bydlení, tak služba má i pobytovou část. K dispozici je 11 lůžek.
1: Na půl roku může ten člověk získat u nás pobyt, aby se dal nějak dohromady v tomto ohledu a našel si vlastní ubytování, vlastní bydlení. Co se týče trhu práce, tak se tam pravidelně kolegové věnují tomu, aby se klienti vrátili zpět na trh práce.
2: Služba poskytuje také pomoc při řešení různých potíží z dluhy. Jak konkrétně?
1: U všech našich klientů nejen v následné péči se věnujeme dluhové problematice. Je to tak, že se zabýváme dluhovým poradenstvím, to znamená, že nějakým způsobem zmapujeme, jaká je ta struktura toho dluhu, jak je možné jí splácet. Potom s tím člověkem nějakým způsobem ho podporujeme, aby vešel, pakliže už se to nestalo, do kontaktu s těmi institucemi, kterými dluží a využil všechny dostupné prostředky. Pakliže to přesahuje naši expertnost, tak se obracíme na kolegy z dluhových poraden, třeba organizace Člověk v tísni nebo podobně, kteří mají ještě rozsáhlejší zkušenosti než my. Je třeba říct, že klienti, kteří přichází do následné péče, často už tu věc mají rozpracovanou z léčebných zařízení.
2: Říká o následné péči odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaš

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dotazy redaktora Tomáše Slámy pro Pavla Boška a Petra Nárožného.
2: V kolik hodin ráno vstáváte? Myslíte si, že záleží na věku? Já jsem začet na útěku.
3: Kolik hodin? Já dovolíš, jo, já tohle začnu. No tak vstávám každý den v 7 hodin. Skočím do bazénu, co mám ve vile. Ten je vyhřívaný, že jo. Půlku mám z vily venku, půlku mám vevnitř, tam plavu a diktuju sekretářce dopisy. Pak mě přinesou snídani, to jsou dva toasty, jeden je s lososem, jeden se šunkou a kvůli linii to zapiju sklenkou džusu. No a pak jdu do seknice a máma přinese bílý kafe, nalámem si chleba a nažerem se.
2: Otaz pro Petra. Byl jste někdy na vojně?
4: Byl, 2/4 roku.
2: Já jsem Česlek.
4: Byl jsem na vojně 2/4 roku. Hlohovec, Píšťany, Zvolen.
2: Pavle Bošku, prý máte sbírku přeřeků. Řekněte nějaký.
3: Já vám řeknu tedy dva. Jeden je z lehké atletiky, se mi líbil velice, a jeden z vodního póla. Oba dva byli z olympiády asi před 10 lety. Vy, návštěvníci našich pořadů, to budete znát. První bylo, kdy komentátor říká, běžela se půlka, já nevím, kolik to je, a říkal, závodníci jsou těžko identifikovatelní, ano, těžko, já je nemůžu přečíst, nemohu je přečíst, kdo je to na špici, nevidím, kdo je to na špici, je to Řek, není to Řek, je to Řek, už to mám, je to Bulhar Lazarev ze Sovětského svazu. Tak to byl jeden, a druhej z vodního póla bylo z té ohromné mnichovské haly polistické, kde ten komentátor říkal, je to krásná hala, skutečně architekti nezapomněli na nic, přátelé, je to krásná hala, jen tady u nás v kabině, v komentátorské kabině, to je kabina, odkud my vysíláme, tomu se říká komentátorská kabina. Ano, tady snad zapomněli, tady je tak strašná akustika, že si musím sundat sako. A vodní polisté už naskákali do vody. Ano, Dánové v modrých čepičkách, Dánové v modrých čepičkách, ale kdo to zdržuje? Švédové v zelených, ano, jen rozhodčí celý v bílém stále chodí po břehu.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: tvoj oči.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Ve Smíchu na severu Plzeňska se protahuje kolaudace nové mateřské školy. Budeme o tom mluvit v další naší dopolední reportáži za okamžik.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nejprve ale pár tipů. Ten první do plzeňské Semlerově rezidence. Tam se uskuteční od 18 hodin přednáška spolku Pěstuj prostor z jarního cyklu Architektura za čtyřmi hranicemi. Ve spáleném Poříčí startuje heavy metalový open air festival Basin Fire Fest. Kvalitní tvrdá muzika se tam bude hrát až do 27. června. V Zachspabu v Plzni se uskuteční představení Sen noci svatojánské a vystoupení skupiny Furt rovně. Akce začne v 19 hodin. V divadle Dialog v Plzni se rovněž v 19 hodin koná druhá premiéra inscenace Dokonalá svatba. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční slavný český muzikál Noc na Karlštejně. Diváci uvidí například Kateřinu Brožovou. Akce začíná ve 8:45. Areál letiště v Chebu ožije, vlastně už ožilo, od 9 hodin do 19 hodin akcí Modré nebe nad Chebem. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky vojenské techniky, představení práce armády i záchranářů. Při ukázkách lidé uvidí vrtulník Mi-171, letoun C-295 Kasa se seskokem armádních výsadkářů, práci pohotovostního oddělení vojenské policie a pro usnadnění dopravy bude zajištěna kyvadlová doprava z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště, a to z nástupiště číslo 10. V amfiteátru Oáza v Jenišově na Karlovarsku připravili od 18 hodin večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Přiblíží, jak někteří vědci přemýšlejí o realitě, vědomí a o vesmíru. A v zámecké kapli svatého Antonína v Nebojílovech proběhne od 18 do 20 hodin neformální slavnost. Co konkrétně se tam bude dít, řekne Vendula Hnojská, zástupkyně Kastelána.
2: Uctíme vzpomínku na to, že před 25 lety byla ta kaple znovu vysvěcená, že byla zrestaurovaná a že znovu začala sloužit tomu účelu, k jakému byla původně určena. Mimochodem, má naprosto speciální svěcení. Takové svěcení má jenom katedrála v Plzni.
0: Říká Vendula Hnojská a tím končí tipy pro volný čas těsně před 9:30. Přejeme hezké dopoledne teď i s Petrou Janou.

0: Zajistit kapacitu pro předškolní děti obcím nově nařizuje zákon. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dotuje vznik takzvaných dětských skupin. Zda pak děti přihlásit právě do dětské skupiny nebo do klasické mateřské školy, to je na rodičích. Ve Zbuchu na severu Plzeňska někteří spanikařili poté, co se protáhla kolaudace nové mateřské školy a s dětmi tak budou dojíždět až do Plzně.
1: My jsme na to čekali hrozně dlouho a už jsme potřebovali oba pracovat.
2: Říká paní Hana, proč se s manželem nakonec rozhodli umístit 3letou dceru do dětské skupiny v Plzni.
1: Protože tam oba dojíždíme do práce, takže ráno ji můžeme umístit do školky a odpoledne po práci vyzvedneme.
2: Její příběh ilustruje paradox, který teď řeší ve Zbuchu na severním Plzeňsku. Jak vysvětluje nezávislá starostka Jana Zajptová.
3: Jsme v situaci, kdy nemáme ještě kolaudaci.
2: Obce mají od letoška povinnost zajistit předškolním dětem místo ve školce nebo dětské skupině. Dodržování zákona bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sankce ale podle mluvčí rezortu Anny Vackové obcím nehrozí.
4: Sankce zákon nestanovuje. Mělo by být v zájmu obcí zajišťovat adekvátní podmínky pro život rodin.
2: Ve Zbuchu už několik let finančně i materiálně podporují dvě dětské skupiny pro několik desítek předškolních dětí.
3: Ještě předtím, než nám to zákon vlastně nařídil, tak už jsme ty dětské skupiny budovali za vlastní, nebrali jsme si dotace a snažili jsme se vyjít vstříc těm rodičům, protože jsme tu kapacitu ve školce neměli. Takže ty rodiče u nás dostávali i vlastně příspěvky obce na placení těch dětských skupin.
2: Ale ani nabídku místa v jedné z nich rodiče nakonec nevyužili.
1: Jsme se rozhodli, že pro nás bude jednodušší zapsat dítě do Plzně.
3: Dětská skupina taky dostala kompletní vybavení. Do dneška se jim snažíme víc vždycky stříc.
5: Dvě dětské skupiny, Zbužská Liščata a Vlčata.
6: Nás pustila naším nouzovým vchodem.
5: Ahoj děti.
6: My vlastně díky údajům z matriky můžeme mít nějaký předpoklad, kolik bychom přibližně mohli mít dětí.
2: Říká koordinátorka dětských skupin v Plzeňském kraji Martina Mazáková.
6: Samozřejmě není to záruka toho, že ty rodiče ty děti přihlásí do našich skupin.
2: Martina Mazáková upozorňuje, že dětských skupin začíná být podle ní moc.
6: Tím, že jsme velice blízko Plzně, tak se samozřejmě stává to, že rodiče využijí právě školské zařízení, které jsou v Plzni.
2: V Plzeňském kraji mohou podle Ministerstva práce a sociálních věcí rodiče předškolních dětí využít 125 dětských skupin s kapacitou 1615 míst. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Je 24. června, my tradičně před 10. hodinou nahlédneme do rozhlasového kalendária. Po 10. hodině pak bude řeč s Danou Juráskovou o léčebných lázních Konstantinovy lázně.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

Růže kvete a teď tu bude ještě před 10. hodinou Quest i kanadský zpěvák Bryan Adams, pak pro vás chystáme zprávy za 3,5 minuty. Přejeme hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie ve městě Touškově přesune kontaktní místo a obvodní oddělení do jedné budovy. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes setkají s prezidentem Pavlem. A čekejte jasno až polojasno, teploty do 32 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Policie na konci června dočasně uzavře Pol Point ve městě Touškově na Plzeňsku. Kontaktní místo na Dolním náměstí se přesune do budovy bývalé pošty v Čemínské ulici. S otevřením se počítá v polovině září. K čemu taková místa slouží, vysvětluje krajská policejní mluvčí Eva Červenková.
2: V Plzeňském kraji od roku 2023 postupně vzniklo hned 6 kontaktních míst policie Pol Point. Jedná se o místo, kde občané mohou podat či doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání, a to online pomocí videokonferenčního systému.
0: Do Čemínské ulice se v budoucnu přesune také obvodní služebna. Odborníci se pokouší zachránit památný dub u gymnázia Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích. Provádí se stavební a dendrologické práce. Město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci. Jednalo se zástupci školy i kraje a dohodli se, že kolem stromu zůstane velký čtverec o velikosti 35 metrů čtverečních, aby mohl kořen dostatečně nasávat vodu. Dojde k provzdušnění zeminy, doplní se štěpka a nainstaluje se také tabulka popisující osud stromu. Práce podle webu města vyjdou na 200 tisíc korun. Dub je chráněn od roku 1994 kvůli věku, vzrůstu a estetické hodnotě. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
0: Prezident řekl, že nejistotě a obavám rozumí kvůli návrhu zrušit koncesionářské poplatky a financování zajistit ze státního rozpočtu. V pondělí zaměstnanci obou médií stávkovali.
1: Sport.
0: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohlo k výhře nad Uzbekistánem 5-0 dvěma góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0. Stejným poměrem zdolala Kolumbie Kongo a Anglie remizovala s Ghanou 0-0. Pořadí střelců vévodí Argentinec Messi s 5 góly.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na Šumavě přechodně i zvětšená oblačnost, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů, rostlové podmínky dobré a biodvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se pracuje u Nýřan mezi kilometry 94 až 98 ve směru na Rozvadov. Opravuje se vodorovné dopravní značení. A na silnici 1/20 u Chodíkova na Plzeňsku se pohybují pracovníci údržby zeleně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, co je nového v Konstantinových lázních a jak se mění tamnější lázeňská péče, to je téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, ředitelku léčebných lázní Danu Juráskovou. Rozhovor začne už za okamžik, tak si ho nenechte ujít.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně, paní magistra Dana Jurásková. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc vás tady vítám. My jsme se tady před časem už viděli, to už pár let bude. Tak mě tak napadlo jako první otázka na tělo, jak dlouho vlastně už v Konstantinových lázních pracujete?
1: No, už je to osmý rok.
0: Osmý rok?
1: Původně jsem tam jela na dva roky.
0: Vážně?
1: To byl takový můj záměr. No.
0: Vy sama jste chtěla dva roky a dost?
1: Ano, no to tak úplně nebylo, ale říkala jsem si, že ty dva roky bych to zkusila, jestli to zvládnu, jestli to půjde. No a nakonec jsem si to tam strašně zamilovala.
0: Ono to nakonec jde čtyřikrát delší dobu. Že?
1: No, je to tak.
0: Osmý rok. Když si na to vzpomenete, jak jste začínala tehdy, bylo to těžké pro vás? Byla to nová zkušenost, nová práce?
1: Já jsem ve zdravotnictví celý život, tak to ani ne. Ta zdravotnická část byla, jak se lidově říká, v pohodě, ale horší to bylo s tím provozováním hotelů a restaurací, to bylo pro mě teda úplně nové.
0: Člověk se musí obklopit tím správným personálem.
1: Přesně.
0: K tomu se dostaneme za chvilku. Nejdřív bych se zeptal na zaměření lázní jako takových. Koho nebo jaké nemoci nebo jaké následky diagnóz Konstantinovy lázně především léčí?
1: Historicky se lázně zaměřují na kardiovaskulární onemocnění, to jsou onemocnění srdce a cév. To je od jak živa vlastně v celé té historii se to prolíná, ale samozřejmě s vývojem medicíny a s vývojem i těch rehabilitačních metod jsme rozšířili naše indikace o onemocnění pohybového aparátu, zejména tedy u pacientů, kteří jsou po náhradách velkých kloubů, jako jsou ramena, kolena, kyčle. To je teď, musím říct, velmi jaksi aktuální, ale samozřejmě máme i další indikace, jako jsou třeba neurologická onemocnění, tam zejména ty, která jsou spojená právě s pohybovým deficitem. Potom jsou to onemocnění plic, ty máme od loňského roku a musím říct, že tam jsme získali vlastně veškeré indikace všech onemocnění plic, včetně nádorů plic, takže to jsme rádi. Co se nádorových onemocnění týče, tak se u nás léčí i ostatní nádorová onemocnění, jako onemocnění karcinom prsu, karcinom prostaty. A samozřejmě my léčíme i metabolická onemocnění a mezi ně patří zejména diabetes mellitus, jako jedna z metel lidstva, civilizační choroba, závažná.
0: Opravdu široké spektrum, tedy na každou tu diagnozu musíte mít speciální, jak byste řekla, licenci, nebo jak je to přesně?
1: Ano, my musíme mít k tomu, vlastně musíme být zařazeni do zákona. V tom zákoně je každá ta indikace vyjmenována a součástí toho odstavce o té indikaci je také výčet všech lázeňských míst, která mohou tu indikaci léčit.
0: Mm-hmm. Teď mi řekněte, jestli na to máte dost lidí, na tu péči o ty pacienty.
1: To je správná otázka. My jsme naštěstí lázně, které žijí z lidí, kteří ty lázně milují. Vyrostli tam, jsou buď přímo z lázní nebo z blízkého okolí, ale samozřejmě stárneme všichni a generační výměna je pohroma, která čeká každou firmu. Já jsem ráda, že ještě pořád je tam to zdravé jádro, ale teď opravdu bychom mezi sebou moc rádi uvítali zdravotníky. To znamená všeobecné sestry, fyzioterapeuty, lékaře. Já musím říct, že u nás je práce na rozdíl od nemocnic a těch akutních provozů velmi krásná, protože děláte těm lidem dobře. Je tam vlastně strašně takové příjemné prostředí a zpomalený čas.
0: Je pravda, že lázně si jezdí většinou lidé užít.
1: Tak, a je to u nás i s těmi nemocnými, protože oni přijedou v rozbitém stavu, obvykle sotva z té sanitky, jak se říká, vylezou, ale my máme pak radost z toho, když odjíždějí a mnozí z nich se k nám tedy i vracejí.
0: Tak chápu, že personál trochu chybí, vidím, že vás tam trošku bota tlačí, a když to vezmeme obráceně, je dostatek pacientů na všechny ty certifikace a diagnózy? Máte dostatek těch, kteří do lázní přijíždějí a mají o ně zájem?
1: Tak jako v cestovním ruchu, tak i v lázeňství se zásadně mění klientela. Ta klientela je teď u nás složená zejména z těch akutních pacientů, kteří vlastně přijíždějí po těch akutních výkonech. Oni se k nám dostanou 5., 7. den po operaci, to jsou jak ty po srdíčku, tak ty po těch kloubech. Ale chybí nám pacienti, kteří jezdili opakovaně, my jim říkáme takzvaní chroničtí pacienti z domova. A tam vidím dva problémy. Jeden je ten, že obecně populace je málo informovaná o tom, že ta možnost existuje a není ochota zdravotníků, zejména tedy těch, kteří se s nimi setkávají, jak v nemocnicích, tak v ambulancích praktických lékařů, specialisté. Není ochota nebo čas a prostě nějaká motivace je informovat o tom, že ta možnost existuje. A druhá věc je ta, že ani lázně nejsou úplně zadarmo. Pokud budete chtít u nás bydlet sám třeba, nebo budete chtít lepší ubytování, nebo budete chtít nějaký komfortnější třeba stravovací režim, anebo procedury navíc, tak to budete muset zaplatit zaplatit a vzhledem k tomu, že lázeňské pobyty trvají od 2 až do 4 týdnů, tak se to přece jenom na té peněžence ukáže.
0: Mm-hmm. Naším hostem je paní ředitelka Dana Jurásková. O Konstantinových lázních budeme mluvit i za chvilku. Ještě trocha zeměpisu pro ty, kteří třeba vůbec netuší v tom lázeňském trojúhelníku, kde vás hledat. Tak jak, když to vezmeme od Karlových Varů nebo třeba od Plzně, kde vás najdeme?
1: Od Plzně 40 kilometrů, ale co ví málo kdo, to ani Plzeňáci neví, že my jsme jediné lázně na území Plzeňského kraje.
0: Tak Plzeňáci, to máte za to.

0: Naším hostem je ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková. Už tak zhruba víme, jak to v Konstantinových lázních funguje a co třeba Konstantinové lázně potřebují aktuálně. Když už se vydám na cestu do lázní a chci tam nějaký ten pobyt, jak je obvykle dlouhý a co mě tam čeká? Kdo to vlastně určuje? Jak ten pobyt bude vypadat, jaké procedury mě čekají a v který den, kde budu bydlet a tak dál? Jak ta logistika těch lázní funguje?
1: Tak na úplný začátek si musíme říct, jaký jste pacient.
0: Ano.
1: Pokud jste pacient, který má nějaké onemocnění a chcete jet v vozovkách takzvaně na pojišťovnu, tak se obrátíte buď na svého praktického lékaře, nebo na specialistu třeba neurologa, nebo kardiologa, anebo ležíte v nemocnici právě po nějakém takovém výkonu a poptáte se, jestli je lázeňský pobyt možný. Tento lékař je také ten, kdo posuzuje, na jakou v úzovkách indikaci, to znamená, jakou diagnózu do těch lázní pojedete. On k té, jak si k tomu záměru přiloží takzvaný návrh na lázně, to je kus papíru, kde on napíše pár věcí, zabere to 5 minut a přiloží k tomu lékařskou zprávu, kterou má k dispozici, protože ona vyjadřuje nebo popisuje tu jeho léčbu. A je jedno, jestli je to specialista, nebo jestli je to praktik, anebo jestli je to zpráva z nemocnice. Takovýto návrh se pošle na zdravotní pojišťovnu a na té pojišťovně je revizní lékař, který posoudí obsah té zprávy s tou určenou indikací. Někdy se může stát, že tu indikaci přepíše, že tam prostě shledá nějaké jiné priority v tom zdravotním stavu, ale ty lázně většinou schválí. Výjimečně se stane, že schválený nejsou. My ty zkušenosti máme opravdu jednotkové. Takže už taková informace o lázně ani nežádejte, to vám nikdo neschválí, není prostě správná.
0: Potom, když se tam už dostanu, tak vím, kde budu bydlet, co mě čeká, je to tak?
1: Ne.
0: Ne? Dobře.
1: My se dovíme, že návrh byl schválený a budeme vám volat. Aha. A společně budeme dávat dohromady termín, kdy se vám to bude hodit a také místo, to znamená lázeňský dům, u nás je důležité, jak jste na tom pohybově, to znamená, jestli dojdete na procedury z vedlejšího lázeňského domu, nebo jestli je potřeba, abyste bydlel na hlavním lázeňském domě. A také se spolu budeme bavit o tom, jestli chcete bydlet sám, nebo jestli vám nevadí, že budete mít spolubydlícího.
0: Tak to je celkem jednoduché pořád v tom nevidím žádný zádrhel. A tu délku toho pobytu, vy jste říkala v tom minulém vstupu, že to je 14 dní až 1 měsíc, to tak je obvyklá délka?
1: To je dáno zákonem, ano. A tam je právě ta délka je vázána na tu konkrétní indikaci. Třeba u kardiovaskulárních onemocnění jsou to obvykle 4 týdny, zejména po těch velkých operacích. U pohybových indikací, u těch, které jsou zase po operačním výkonu, jsou to také 4 týdny, ještě s možností prodloužení, to znamená celkem i 5 týdnů. Ale třeba u onemocnění karcinom prsu nebo prostaty jsou to 3 týdny.
0: Když se podívám na vaše stránky, vidím tady nějaké programy, novinky, program Start Dia a Start Plus. Budeme někam startovat a
1: ano, budeme startovat se zdravým životním stylem.
0: Tak, to je docela důležité.
1: To jsme říct. U jiné skupiny našich hostů, to jsou samopláci. A já tady musím trošku dělat takový oslý můstek, protože my se vracíme zpátky k kořenům. A to je srdíčko. A srdíčko, ale konec konců i pohybový aparát, jsou zatíženy tím, že jsme silní, že máme nadváhu. A my jsme si řekli, že populace, kde 20% populace má body mass index 30, to znamená, už trpí obezitou, a 40% má body mass index 25 až 29, kdy už má nadváhu, to znamená, 60% dospělé populace má problémy s váhou, které se jim nepochybně promítnou v onemocnění srdce, pohybového aparátu, ale může dojít i k náhlým mozkovým příhodám a dalším komplikacím. Je potřeba s tím něco dělat. Ti, kteří nemají čas, ale mají peníze, tak ti mohou přijet k nám na 2 týdny a my spolu nastartujeme ten dlouhý pochod za zdravým životním stylem a za tou kýženou jako redukcí váhy.
0: Tak proto ta slova start vlastně v těch léčebných programech. Znamená to něco zásadního pro toho pacienta? Jako, možná, že asi jo. Když vás tak poslouchám, tak to musí být opravdu změna životního stylu, dá se říct.
1: Musí to být hlavně změna myšlení, změna v mozku. Tím musíme úplně začít. Většinou je to tak, že ti pacienti přicházejí už motivovaní. Oni už třeba se pokoušeli zhubnout, ale nešlo jim to. U nás ten princip a proč je ten program start tak jakoby krátký a tak atraktivní, nebo podle mě tak atraktivní, je proto, že využívá mnoho metod A tou zásadní je to, že využívá nové moderní farmakologické přípravky. Nebudeme si zastírat, že jsou důležité, protože to, že člověk potřebuje zhubnout 20, 30, 40 a více kilo, není ze dne na den. A mnohým z nás chybí ten dostatek vůle a energie překonat všechny ty potíže, které souvisí se zvýšeným pohybem, s dietou a se vším všudy. Start umožní to, že vy můžete jaksi naběhnout a nastartovat tu změnu režimu pozvolna a uvidíte i tak tu redukci váhy, což je pro ten mozek, pro tu změnu filozofie a životního myšlení, tak je hrozně důležité.
0: A to si rád poslechnu, jestli už máte nějaké první jaksi zpětné vazby od těch pacientů, kteří za sebou třeba ty dvoutýdenní procedury, ten program Start nebo Start Dia mají.
1: Máme jich málo, musím to říct na rovinu, protože ten program je u nás čerstvý, ale máme samozřejmě takzvané recenze, to znamená víme ze svého okolí, že to skutečně funguje a že ti pacienti samozřejmě musí potom udělat ještě jednu věc a to společně musíme vymyslet, jak bude vypadat ten další jejich život, proto my máme takzvaný Start Plus, kdy ještě 4 týdny provázíme ty pacienty už vlastně v domácím provozu těmi změnami, ale chceme zamezit tomu takzvanému jojo efektu, to znamená, teď jsem zhubl 20 kilo a pak přiberu dalších 30.
0: Rozumím. Není to tak, jako, že ta následná péče znamená vysací zámek na ledničku nebo něco takového?
1: Trošku.
0: Dana Jurásková je naším hostem a bude i ještě za chvilku.

0: Povídáme se s Danou Juráskovou o Konstantinových lázních. Něco málo zeměpisu a něco málo léčebných procedur už jsme probrali. Já bych se ještě vrátil k těm programům Start a Start Plus a Start Dia. Když přijedu k vám do Konstantinek s nějakou diagnozou, příklad diabetes, teď velmi rozšířen, ale vy zjistíte, že navíc mám ještě nadváhu, ještě mám další starosti, a tak můžete ten program upravit vyloženě jakoby na klíč?
1: My ho dokonce máme už takhle připravený, protože my se samozřejmě na tu obezitu snažíme trošku víc zaměřit a udělali jsme takové dva speciální programy právě pro pacienty, kteří přijíždějí s diabetem a pro pacienty, kteří přijíždějí s hypertenzí třetího stupně. To jsou dvě indikace, kdy se k nám pacienti dostávají běžně a ve chvíli, kdy my vidíme, že mají vysoké BMI, tak jim automaticky nasazujeme už upravený léčebný plán, kde je právě trošku dieta a kde je trošku jiný pohyb než u těch ostatních.
0: Dobře, děkuji za to upřesnení. Teď bychom měli být trochu jaksi zeměpisně aktivní a akčně aktivní. Děje se v Konstantinkách něco? Takhle vám přihraju.
1: Tam se děje pořád něco.
0: Já si to myslím.
1: Jednak my v lázních pořádáme téměř každý den nějaký kulturní program. Buď jsou to přednášky a mohou být odborné, nebo jsou třeba o historii dráhy, takové jako zajímavé, nebo k nám přijíždějí letci se svými příběhy. Takže to je velmi zajímavé. Ale my máme velmi aktivního a bezvadného starostu a ten pořádá opravdu výjimečné kulturní akce. No a my jsme se trošku na ní přisáli, takže jsme vymysleli právě pobyty s kulturou. A musím říct, že není to nějaká masovka, jak se říká lidově, ale přijíždějí zájemci, kteří jsou milovníci jednak Konstantinových lázní a jednak určitých žánrů, protože se tam u nás střídají. Teď zrovna příští víkend bude Revival Fest, takže to bude, myslím si, pro spoustu lidí moc zajímavé, protože se spousta z nás vrací zpátky.
0: No, rozhodně upozorňujeme nejen na tuhle akci. Mám tady poznámku ještě o lázeňské struně, Noc legend,
1: ano, ano,
0: a tak dále, a tak dále. Vykřičník, ale mám tady u jednoho termínu. To je sice jako relativně daleko. Ale posluchače pozvat můžeme. A to je první sobota v září,
1: ano.
0: 5. září. Chystáte Den pro vaše srdce. To je co, prosím?
1: To je zajímavá akce, kterou pořádáme úplně poprvé a patří do té filozofie návratu ke kořenům, kdy my jsme se spojili s Plzeňským krajem a budeme v týdnu před touto akcí instalovat lavičku Plzeňského kraje, která bude u nás instalovaná před Prusíkem. To je to srdce krásné, které v krajině vypadá nádherně.
0: Ten fotopoint.
1: Ten fotopoint, přesně tak. A my ho budeme mít unikátní v tom, že z jedné strany si můžete se srdcem vyfotit Prusík a z druhé strany si můžete se srdcem vyfotit naši kapli. Takže opravdu jsme vybrali unikátní místo a na to bude navazovat akce, kterou my pořádáme vlastně pro laickou veřejnost, pro ty, kteří nechtějí, nebo se bojí, anebo jsou jim odporný prostě ordinace lékařů. Z nějakého důvodu.
0: Dobrá.
1: Můžou přijít k nám, můžou si nechat změřit tlak, natočit EKG, můžou si udělat takzvaný 6-minutový test chůze, kde my zjistíme, jakou mají fyzickou kondici. A na základě těchto nějakých základních vyšetření, kdy jim třeba ještě změříme glykémii, my budeme indikovat případně další vyšetření naším lékařem a doporučíme jim, co by s tím měli dělat. Jestli by skutečně neměli jít k lékaři a trošku se tomu pověnovat, anebo jestli by nemohli přijet i k nám na nějaký pobyt, který by jim pomohl. Chceme tímhle trošičku otevřít dveře takovému tomu tabuizovanému lékařskému prostředí a chceme se tam s nimi prostě pobavit o všem možném, o životě a doufám, že k nám najdou cestu. Takže 5. září celý den se budu moc těšit.
0: Dobře, děkujeme za pozvání. Já v tom cítím takovou tu nepovinnost, že člověk jako může, že to je dobrovolné. Což je docela fajn, protože když už jde do té ordinace, tak to už je nějaká povinnost. Je to člověk je z toho vystresován a tak dále. Když to den, jak se to jmenuje,
1: den pro vaše srdce,
0: tak to si myslím, že to motivuje.
1: Bude tam i koncert, budou tam i nějaké stánky, zase tam budou farmáři, budou tam nějaké trhy, tak to bude celé příjemné i pro děti.
0: Výborně. Děkuju moc za pozvání. Díky za pozvání posluchačům samozřejmě, pro posluchače. A zveme teda ještě jednou zdravotníky do vašich řad.
1: Ano, to bych byla moc ráda. Když tak, ať se přijedou jenom podívat.
0: Výborně, pobaví se s vámi.
1: My je třeba nakazíme.
0: A oni tam třeba půjdou na 2 roky a nakonec tam budou 8, jako vy.
1: To by bylo ideální.
0: Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková byla naším hostem. Ať se vám daří, děkuju.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: Na shledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

Dustin Hoffman, Juliette Binochová nebo Jeffrey Wright. To jsou jen některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Které filmy osobně herci uvedou, to si řekneme už za chvilku.

0: Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustin Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Kalifornie byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na Mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako vloni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Tachovsku stojí vlaky, důvodem je zničená výhybka v Plané. Mobilní aplikace pomůže turisticky přetíženému Železnorudsku. A čekejte jasno až skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Kvůli zničené výhybce v Plané na Tachovsku je od rána zastavená doprava na hlavním železničním tahu z Plzně do Chebu. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Došlo ráno k nepovolené jízdě vlaku, při které došlo k poškození výhybky. Na místě se zjistilo během dopoledne, že to poškození je větší v rozsahu. Musí se objednat nová výhybka. Já mám informaci, že by to mělo trvat snad až do 29. Takže v tuto chvíli je tam zastaven provoz, omezuje to výrazně dopravu.
1: Provoz mezi Planou a Brodem nad Tichou je přerušený v úseku Mariánské lázně Stříbro a Planá Tachov. Je až do příštího pondělí zavedená náhradní autobusová doprava. Na Železnorodsku spouští projekt na řešení overturismu. Díky rozšíření bezplatné mobilní aplikace EPU získají návštěvníci typy na výlety do méně vytížených lokalit, informace o volných místech na parkovištích v centru Železné Rudy a možnosti, jak se na místo dostat veřejnou dopravou, říká autor Ladislav Cerhan.
3: Chceme prostřednictvím chytrých kamer monitorovat obsazenost parkovišť, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a my prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
1: Aplikace bude řešit turistické přetížení už od letošní zimní sezóny. Policisté obvinili muže, který se v úterý pohyboval se zbraní u učiliště v Čelákovicích z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, hrozí mu až 3leté vězení. Co bylo důvodem jednání, kriminalisté zjišťují. Proti střelci zasahují dnes policisté v Ostravě Zábřehu. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Podle záchranářů je v ohrožení života. Lidem z okolí poslali policisté bezpečnostní pokyny.
0: Sport.
1: Dráhoví cyklisté z Plzeňského kraje slaví na olympiádě dětí a mládeže úspěchy. 12-letá Julie Vítková vyhrála zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili v kategorii mladších žákyň. Kompletní sadu vybojoval také 14-letý Ondřej Hejzek v kategorii starších žáků. Pokračuje trenér Petr Ruman.
4: My jsme přivezli 4 cyklisty na olympiádu, věřili jsme, že všichni mají šanci na medaili a hned první den jsme jich získali 6, což je za očekávání, jsme spokojeni a těšíme se na čtvrtek na horská kola, kde myslím, že máme další ambice medailové.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě přechodně více oblačnosti, teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů a bio 2 střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 platí omezení na kilometru 114. U Kladrub ve směru na Rozvadov se opravuje vodorovné dopravní značení. U Žebráku na kilometru 35 ve směru na Prahu se také pracuje a vytvořila se kolona. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Středa po 11. hodině, to je čas pro Josefa Fouska. Dnes uslyšíte zamyšlení s názvem Slyšte lidé a Josef Fousek zazní také v dnešní humoriádě. Bude totiž jejím hlavním hostem mezi 16. a 17. hodinou.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Fouskův svět. Slyšte lidé, já vás zdravím. Věřím, že to smím. Já se nyní ve své písni s vámi rozdělím. Slyšte lidé, já vás zdravím a je přáním mým, abychom tu šťastně žili a láska hrála prim. Proč závidět? Proč se trápit? Druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát. Jednou budem předposlední branou spolu stát. Trochu štěstí, trochu lásky, zpět se nedívám. Pro ty, co je vrásky trápí, píseň zaspívám. Stále věřím, že nás čeká náruč hezkých chvil, pár milých slov pro člověka stačí, aby žil. Jeden hezký pozdrav stačí, věta, jak se máš, o tom, jak rychle ubíhá tenhle život náš. Ta slova stará omšela, již tisíckrát řečená, vám lidé posílám. Proč závidět? Proč se trápit? Druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát? Jednou budem předposlední bránou spolu stát.
1: Fouskův svět.

Našem dopoledním vysílání bude už za chvilku řeč o železné oponě. Ta se na Šumavě začala budovat od roku 1948. Na začátku 50. let se stala skutečně neprostupnou. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvilku řekneme víc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme v dopoledním programu Rádia vašeho kraje. Termín železná opona, označení pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už 80 let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Nechme si vyprávět příběh železné opony na Šumavě od Jana Dvořáka a Ivy Kokešové.
1: Nejen šumavské.
2: Termín železná opona, tedy Iron Curtain, zazněl z úst britského premiéra Winstona Churchilla v březnu 1946 ve Westminster College ve Fultonu v americkém státě Missouri u příležitosti udělení čestného doktorátu. Churchill sám tento proslov nazval opory míru, ale dnes je znám jako fultonský projev nebo jako řeč o železné oponě.
3: Mimo jiné v něm zaznělo, od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie.
2: O železné oponě už ale hovořili jiní, například Josef Goebbels, královna Alžběta nebo K.H. Frank. Ale až zmiňovaný projev Winstona Churchilla jasně pojmenoval, co mělo po roce 1948 následovat nejen v projevech, ale i fakticky.
3: Železná opona se na Šumavě začala budovat už od roku 1948. Skutečně neprostupnou se stala až v letech 1952 a 1953, kdy neustávaly útěky lidí do svobodného světa.
2: Vzniklo hraniční pásmo o šířce 4 až 10 kilometrů. Do nějž byl povolen vstup pouze na speciální propustku. Toto hraniční pásmo přitom rozlohou nebylo vůbec malé. Tvořilo až 1,5% rozlohy celého státu. Většina vesnic v hraničním pásmu byla postupně vysídlena, jejich zbytky byly v letech 1953 až 59 zničeny, aby stojící opuštěná stavení nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt.
3: Území hraničního pásma, které hlídali příslušníci pohraniční stráže, bylo tvořeno třemi ploty. První, který byl asi 2 metry vysoký, tvořila změť ostnatých drátů. Další plot výšky 2,5 metru byl od roku 1953 pod vysokým napětím 3 až 6 tisíc voltů. Mezinárodní stížnosti nakonec ale vedly k tomu, že od roku 1965 vysoké napětí v plotech už neproudilo.
2: Poslední oplocení sloužilo jako zábrana zvěři, aby směrem od hranice nemohla proniknout k drátům, ve kterých proudilo vysoké napětí. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce asi 20 metrů, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo narušení zábrany.
3: V roce 1970 ještě přibyla signální zábrana, takzvaná signálka, která při dotyku narušitele informovala pohraničníky. A postupně přibývaly také pozorovací věže. Celý systém železné opony byl masivní a fungoval velmi dobře, bohužel.
2: Počet lidí, kteří zemřeli při překonávání železné opony v tehdejším Československu, dosahuje 300 a z nich desítky našly smrt na Šumavě. Umírali také pohraničníci. U většiny z nich byla důvodem nehoda, sebevražda nebo byli zastřeleni svým kolegou.
3: Železná opona byla likvidována už v roce 1990, ale na Šumavě pozůstatky železné opony jsou znatelné dodnes. Jsou to špatně zarůstající pásy podél cest, z nichž některé se v zimě využívají jako prostor pro lyžařské stopy.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

0: Dvě minuty po půl dvanácté míříme na fotbal. Čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Už v úterý dopoledne tamního času byli ve fanzóně v historickém centru Mexico City čeští fanoušci. A na jednu velmi známou tvář narazil i reportér Lukáš Michalík.
1: Bývalý fotbalový reprezentant, vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský v centru Mexico City ve fanzóně mistrovství světa. Tak Marku, jak si to užíváte?
2: Jo, tak je to tady nádherné, přijeli jsme se tady užít. Byli jsme i v Atlantě a tady, když vidím tu fanzónu, to náměstí, je to úplně něco jiného. Nedovedu si představit večer, jak to tady bude vypadat, ale nádherné, nádherně, těšíme se, užíváme se a samozřejmě věříme, že bude dobrý fotbal s dobrým koncem.
1: Vy jste zažil světový šampionát v roce 2006 v Německu, tady to je, předpokládám, trochu něco jiného.
2: Jo, to se nedá srovnat, 2006 samozřejmě mistrovství světa je pořád, ale bylo to v Evropě. A tady cítím úplně jinou atmosféru i v té Americe, takže přijel jsem si to užít jako fanoušek, něco neskutečného, krásné stadiony. Musím říct, že ty stadiony, co člověk, kde jsme hrali my, ale i ty ostatní, když vidí, tak je to nádhera a trošku klukům závidím.
1: Atlanta, samozřejmě hypermoderní stadion, teď ta Azteca bude asi zase něco jiného, tak jak se na to těšíte? 80 tisíc Mexičanů, možná víc.
2: Bude to úplně něco jiného. Atlanta, nádherný stadion, moderní, a pak mi říkali, počkej, Azteca, to je trošku jiný ten, ale myslím si, že nejvíce těším na tu atmosféru, protože podle mě nebude asi už moc možností zažít možná takový zápas Česká republika, Mexika v Mexiku na mistrovství světa na takovém stadionu, těším se na to moc.
1: Čeští fotbalisté zatím jeden bod, prohra s jeho Korejci, remíza s jeho Afričany, velká kritika z Česka se ozývá, jste taky kritický?
2: Bojte se, musíme být soudní, jsem kritický, určitě všichni čekali víc, ale ukázala se realita, takže ta kritika je na místě. Ale víte co, je to fotbal, pořád kluci mají zápas, kdy to můžeme všechno obrátit, je třeba věřit, semknout se, ale zatím ta kritika je úplně oprávněna za mě.
1: Marek Jankulovský na radiožurnálu Sport, co je potřeba, Marku, změnit do toho posledního zápasu, protože dopředu toho Češi zatím moc nepředvedli.
2: Změnit si myslím hodně, ale já si myslím, jak už kluci nastoupí, tak ten zápas bude ojedinělý a vědí, že to může být poslední zápas na mistrovství světa na další roky pro ty kluky, poslední, tak já věřím, že prostě to s nich spadne, protože kvalitu máme, ale je třeba ji ukázat a kdy jindy nemůžeme pořád říkat, že Korejci byli důrazní, rychlí, věděli jsme, že Jižní Afrika měla kvalitu na balónu, takže všichni něco mají a je to takové, to se mi samozřejmě nelíbilo. Musíme ukázat, že opravdu fotbal umíme.
1: Velké téma, Patrik Šik, zatím to není úplně jeho turnaj, ale těch hráčů je víc, Pavel Šulc. Ty opory asi nezastihl ten šampionát v dobré formě a to je taky asi zásadní.
2: Samozřejmě všichni čekáme od Patrika Šika, Šulcíka, provod, věci navíc. A zase teď řeknu jednu věc, když někdo řekne, že nemají servis, o tom to není, hraje tam 11 kluků a právě, že tady v těch momentech ti kluci by to měli vzít na sebe. A na sebe to zatím nevzali, pak tam bylo nějaké střídání, kluci, co nás naopak nastoupili, Hložan chytil, se mi líbili, takže i oni věřím, že ukážou, že jsou rozdíloví hráči pro nás.
1: Vy jste, Marku, zažil samozřejmě slavné časy v Lize mistrů i s AC Milan, kde jste se potkal mimo jiné s Ronaldinhem, viděl jsem na vašem Instagramu, že jste se někde potkali, tak jaké bylo to setkání?
2: Jo, víte co, bylo super, já vlastně, jak jsem v tom projektu Wine of the Champions, tak zrovna jsme se potkali, byli jsme ještě na pár dní v Miami, on tam měl přehlídku, takže jsme spolu kecali. Jo, je to zážitek, když se potkáme, on je strašný sympaťák a tady vidíme, že je na každém rohu, takže prohodili jsme pár slov a sem tam se potkáme, takže vždycky jsem rád, když můžu potkat ty kluky a kde jinde než na mistrovství světa.
1: Zavzpomínejte ještě trochu na Ronaldinha, protože minimálně pro mě to byl jeden z nejlepších fotbalistů historie, tak jaké to bylo s ním hrát, jaký byl v kabině, jaký to byl fotbalista?
2: Tak hrát s ním to byla pohádka, prostě když vidíme, co na tom hřišti ukázal, tak má to radost se na to dívat a je to do dneška, já jsem tam s ním hrál nějaké exibice a ta pohoda, jak s ním vyřazuje, ta radost toho života, to bych někdy chtěl mít, to, co on má. Super kluk, pohodovej, teď, když se potkáme, oni vlastně i kluci v Miami, právě Brazilci bývali, hrali proti sobě takový zápas, Ronaldinho, Roberto Carlos, jo,
1: Ještě by mohli hrát.
2: Ronaldo Fenomeno, vlastně Rivaldo, Kaká, vlastně polovina kluku, s kterýma jsem hrál, takže tam jsem se už podívat nebyl, ale to je radost a bavili jsme se právě i o Brazilcích A sám jsem jim říkal, co na to říkáte, říkal, ale oni by ještě kluci mohli hrát a zatím Brazílie málo, taky pro mě.
1: Neřešili jste s Ronaldinhem, že jsem četl, že ještě podepsal ve třetí italské lize?
2: Já jsem to teď sledoval, ale jak to byla velká akce, tak neměl jsem na to čas, protože někdo pak řekl, že to pravda úplně není, někdo, že to bude na jeden zápas, bude v tom asi nějaký biznis, jsem zvědavý sám, jestli to bude pravda.
1: To byl bývalý reprezentační obránce a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský z Mexika, Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.

Nad klasickým táborákem nemusíte opékat jen legendární špekáčky. Díky babským radám se naučíte na klacík napichovat i bramboru, rohlíky nebo dokonce marshmallow. Co to je? Řekneme za chvilku. Jarka Vykoupilová.

0: Babské rady.
1: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbóny typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i tzv. Hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: země.
1: Anetu Langerovou předpolednem střídá skupina Katapult a pak už budou polední zprávy a písničky pro vás, tak jak jste zvyklí, vždycky po 12. hodině.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli zničeným výhybkám stojí vlaková doprava mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi a mezi Planou a Tachovem. Na dně otevřených dveří si dnes lidé mohou prohlédnout zrekonstruovanou základní školu ve Šťáhlavech. Prezident Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. Pomohlo by mu to k cestě na summit NATO. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Plané na Tachovsku a v okolí od rána stojí vlaky. Podle zprávy železnic je to kvůli zničeným výhybkám v důsledku nepovolené jízdy vlaku. Tato mimořádná událost zastavila provoz na železnici na několik dnů. Jak potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, v místě je zavedená náhradně autobusová doprava, a to jak na hlavní, tak i na lokální trati.
2: Konkrétně jsou nahrazeny vlaky autobusy aktuálně mezi Mariánskými Lázněmi a Stříbrem a potom mezi Planou u Mariánských Lázní a Tachovem.
0: Výměna zničených výhybek potrvá do příštího pondělí. Aktuální informace o náhradních autobusech najdou cestující na webu dopravce. Den otevřených dveří dnes pořádá základní škola ve Šťáhlavech u Plzně. Lidé si mohou prohlédnout nově opravenou budovu školy a dostanou se i do nové přístavby, kde vznikly odborné učebny. Jak dodává ředitel školy Jakub Šedivý, den otevřených dveří začne v 15 hodin a potrvá až do večera.
3: Všechny dveře budou otevřené, budeme provázet, průvodci budou samotní žáci. Zároveň si děti připravili bohaté občerstvení na školní zahradě, vlastní palačinky, wafle, ale i třeba nealkoholický bar. Budeme mít živou hudbu, bude hrát kapela Bosa, zpívat pěvecký sbor Sirény, bude koncert našich dětí a na závěr volná zábava s diskotékou pořádanou dětmi a podobně.
0: Letní kino v Kralovicích na severu Plzeňska má nové audio a video vybavení. Město do technologie kina, která je v provozu od roku 1962, investovalo přes 800 tisíc korun, říká nezávislý starosta Kralovic Karel Popel.
4: Kino je opatřeno novou technikou. Za více než 800 tisíc korun byly s přispěním dotačního titulu z Plzeňského kraje zakoupeny nový projektor, kinoserver a audioprocesor. V červnu se hraje 3x týdně, prázdninových měsících 4x za týden.
0: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Sport. Přestávky uprostřed poločasů by mohly být i na dalších světových šampionátech. Připustil to prezident Mezinárodní fotbalové asociace Gianni Infantino. 3minutovou pauzu na občerstvení, kterou využívají i televize k reklamám, zavedla FIFA jako prevenci proti plánovaným vysokým teplotám. Kritiku sklidily přestávky v zápasech, ve kterých bylo chladno, pršelo nebo se hrály v klimatizovaných halách pod střechou. To je ale podle Infantina nutné, aby měla všechna mužstva stejná pravidla. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, na Šumavě odpoledne přechodně více oblačnosti. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách 25 až 28. Povane slabý, proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Horní Lukavice na jižním Plzeňsku pozor na práce údržby, upravují se dopravní značky a platí tam omezení. Jděte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Otevíráme telefonní linku 221 554 222 a to vaše gratulace, pro vaše gratulace, vzkazy a pozdravy do našeho vysílání. Tady je Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás právě začínají. Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech.

0: Jako první se dnes dovolala paní Anna z Domažlic. Vítejte, dobrý den. A jí, teď jsme se asi nespojili úplně přesně. Teď by to mohlo být v pořádku. Dobrý den, alo?
1: Ano, ano.
0: Výborně, už se slyšíme. Tak, moje chyba.
1: Jo. Tak já zdravím všechny posluchače a i vás v rádiu. A my máme taky v rodě hrušku jednoho Honzíka. Honzíka Wiesnera ze Starce. Takže Honzíku, já ti přeju krásný sváteček. Přeju ti hodně elánu. Teď spíš odpočívej v těch vedrech. Už taky máš trošku roky a musíš myslet na sebe v tom vedru. Je to hrozný a práce nadělá. Honzík je to pracant. Takže moc zdraví a krásný den dneska. No, kdyby tak sprchlo, já vím, že se na to modlíte tam, ale vody nebude asi moc.
0: Snažíme se, ale nejde to.
1: Jo, nejde to. Takže krásný svátek i všem Honzíkům a rádiu děkuji za tohle. Díky. A zase někdy naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Paní Ani volá z Bělé nad Radbuzou. A komu budeme hrát, to nám řekne sama. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak včera jsem se vůbec nedovolala a včera měla svátek naše kamarádka, paní Zdeňka Hrubá z Prahy, toho času na chalupě v Bělé nad Radbuzou. Přejeme jí moc a moc zdraví, štěstí a klidu. Přeje Ani a Mirek Šperlovi z Bělé a prosím zahrajte Stříbrný měsíc. Děkuji.
0: Děkujeme a nashledanou.
1: Nasem.

řadu písemných gratulací tady dneska máme. Prosím o zahrání písničky od Jiřího Helekala. Dnes 24. června slaví svátek pan Jan Cibulka a tak mu tímto přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať máš stále důvod se usmívat. Přeje přítelkyně Jana s dětmi a kamarád Stýniště, moc děkujeme. Pak je tady další gratulace, kde je shodné jméno, ovšem nevím, jestli se jedná o stejného oslavence, ale asi ano. Dnes bychom chtěli poslat přání s písničkou panu Jendovi Cibulkovi. Milý Jendo, k dnešnímu svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody. S přítelkyní Janou ještě mnoho společných zážitků. Pěknou oslavu vám přejí Jarka, Maruš, Daniela a Martin. A tady je písnička.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a nevím, jestli Standa z Dolců to myslí trochu jako ironii, když vybral písničku Rád se brouzdám rosou. Zdravím vás, Stando, dobrý den.
1: Dobrý den, Stando, já vás taky zdravím. No, s tou rosou je to všelijaký, protože ty vlhký rána jen tak nebudou. To je jedno, ale dneska bych sem chtěl poslat právě tady tu písničku, jak jste jmenoval, od Michala Tučního, do Chudenic k svátku panu Janu Vachtlovi. Hodně zdraví tomu přeje Standa z Dolců. No a písničku už jsem říkal, jaká to bude, je to prostě krásná pecka od Michala Tučního a mějte se všichni krásně, užívejte léto, tepla, zase někdy.
0: Hezký den i vám. Mějte se. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Přemešné pod Přimdou, paní Jarka na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Juriek, zdravím. Dneska by to bylo pro paní Ilonku Šnoblovou, Přemešný, která má narozeniny. Tak když jí chtěla popřát hodně štěstí, zdraví, toho hodně, hodně, hodně. A hodně pohody. To jí přeje Jarka.
0: Dobře, taky gratulujeme. A hezký den přejeme.
1: Vám taky, děkuji.

0: sebe.
1: Jsou tu další písemné gratulace, přišlo jich spousta, protože jsou Honzové v kalendáři, tak si dvě přečteme. Zdravím vás a prosím o písničku k dnešnímu svátku, a to pro pana Jana Skaláka z Domažlic a jeho syna Jana Skaláka mladšího. A že jim přeji hodně zdraví a štěstí, podepsán je tady Václav Nový ze Gdyně, tak rádi vyřizujeme. A ještě tenhle vzkaz, chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky pro našeho dědu, pana Honzu Buršíka z Černé Řeky, k dnešnímu svátku. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně životní pohody a elánu, ať si užije slunečných dní. To přejí manželka Jana, syn Honza s Ančou, syn Milan, syn Pavel, syn Véna s Radkou a vnoučata Terka, Lukáš, Vašek a Nelča. Děkujeme za zahrání písničky Kabát, pohoda.

0: Už je tady další telefonát do písniček pro vás. Tentokrát ze Žihle volá paní Laura. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat písničku paní Zdence Kotkovi. Včera měla svátek, tak nějakou hezkou písničku byste mohli poslat.
0: Tak zahrajeme rádi, posíláme písničku a dodatečně tedy spolu s vámi přejeme všechno nejlepší. Mějte se hezky.
1: Vám taky. Naschledanou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

pokračujeme dalšími vzkazy k dnešnímu svátku. Prosíme o zahrání písničky pro pana Jana Kocaje z Horšovského Týna, který dnes slaví svůj svátek. Přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti s láskou manželka Anna a děti s rodinami. Děkujeme. A ještě tenhle vzkaz, prosíme o písničku Slzy tvý mámy od skupiny Olympic k dnešním narozeninám pro pana Václava Simbartla z Bolešin. Hodně zdraví, pohody a ještě mnoho najetých kilometrů bez nehod přeje Maruš a Jirka z Předslavy. Moc děkujeme za zahrání.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: No a slovo teď dostane pan Karel. Vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas. A tuto písničku posílám všem Honzíkům, Honzom, které znám. Zvláště pak panu Janu Knězovi do Stanětic, je to švagr, tomu přeji hodně zdraví, jeho spokojenosti a tomu posílá manželka, syn s rodinou a dcera s rodinou. Dále by to byl kněz Jan mladší, taky manželka s dětmi a rodiče ze Stanětic, dále sestra Alena Kopecká ze Stanětic s celou svojí rodinou. A k přání se připojují všichni z Kolovče, oba dva švagři a strejdové z Kolovče. A dále bych tuto písničku poslal panu Janu Kaplárovi do Gdyně, do penzionu do Gdyně. Jo, hodně zdraví a spokojenosti a aby se polepšil s těma milenkama. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Díky, nashledanou.

No a ještě stihneme jeden vzkaz vyřídit v dnešním písničkovém pořadu, a to tenhle, až bych řekl skoro romantický a intimní, přišel v tomhle znění. Prosím o zahrání písničky od Petra Poláčka Srdce prodávám a bude to pro Jardu Heriána z Kanic. Miláčku, brzy už budeme spolu a moc tě miluju. Podepsána Karča, tak Jarda určitě bude vědět a určitě už se těší. A písnička samozřejmě letí. Přejeme vám a nejen vám samozřejmě hezké odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň. Písničky pro vás tu budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na který záleží. Přemoženská uzenina CZ.
2: 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Česko zažije o víkendu extrémní vedra, teploty se přiblíží 40. Krátku u Rokycan bude od září fungovat dětská skupina. 21-letý Čech zemřel po pádu v rakouských Alpách, informuje o tom horská služba. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 32 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí také výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Hrádek na Rokycansku dokončuje přestavbu vily, kde najde zázemí nová dětská skupina. Zařízení bude mít kapacitu pro 24 dětí a hotové má být do konce června. Náklady budou 42 milionů korun a zhruba polovinu pokryje dotace. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
4: Ta činnost těch dětských skupin je postavená tak, že může využít těch služeb řada rodičů. Není tam povinnost té celotýdenní docházky, je možné chodit 3 dny v týdnu nebo pouze na nějakou určitou dobu, takže rodiče si myslím, že tady těch služeb využijí.
2: Dětská skupina bude fungovat od září. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc běhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za to obviněnému hrozí až 2 roky vězení. Policie se ještě dál snaží identifikovat několik maskovaných fanoušků, kteří používali pyrotechniku. Prosí lidi o pomoc s jejich rozpoznáním. Fotbalisté kvůli výtržnostem domácích fanoušků utkání nedohráli.
0: Sport.
2: České fotbalisty čeká klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
5: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále, ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
2: Čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, povane slabý, proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech počítejte s uzavírkou ulice k vodojemu. Stavební práce potrvají do poloviny července a uzavírka také platí u Javorné na Klatovsku na silnici 1/27. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat ještě jednou. Tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měl bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuji spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let. A ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzik. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedávají jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonáhla, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrala jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Cectirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? ne, co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně Já jsem já je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu. Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí. Ivoš to napsal, to vlastně napsal. Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text. A tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81. To byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi

0: Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
1: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
0: Ne. To
1: bylo 86. nějak.
0: No, to je 86. ano, když se načančám má letos výročí 40.
1: Ano, 86, ano.
0: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, kuře na grilu, ruce za hlavou, jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádiích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se značančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou, když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
1: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
0: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi někdy
1: stačí.
0: 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: nevěděl. Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, co jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuji.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nákladní vlak poškodil výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Oprava potrvá do pondělí. Plzeň kompletně opravila dva domy v Tylově ulici. Nájemníci se do 17 nových bytů nastěhují o prázdninách. Pozůstalí pozemřelých kvůli očkování proti COVID-19 mohou žádat o náhradu útrap. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy vlaky nahradily autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Jen dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají s předpokladem do 29.
1: Plzeň rozšířila svůj bytový fond o dalších 17 nájemních bytů. Jednotky o velikosti 1+1 až 3+KK vznikly v domech číslo 51 a 53 v Tylově ulici. Kompletní rekonstrukce obou budov přišla na 61 milionů korun. Podrobnosti dodává radní pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková ze STAN.
3: Součástí projektu byla nejen modernizace všech vnitřních prostor, ale také realizace dvou přístaveb s osobními výtahy ve dvoře. Díky nim jsou objekty nově bezbariérově přístupné rovněž z nitrobloku. Rekonstrukcí prošel i pro oba domy společný dvůr, který získal upravenou a důstojnou podobu.
1: Součástí opravených domů jsou i dva nebytové prostory. Noví nájemníci se do nových bytů v Tylově ulici nastěhují už během léta. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, mohou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání, upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůře se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
4: Má to jednu společnou příčinu, a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Sport. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval, dvakrát vždy po půl roce. Slončík by v příští sezóně mohl v dresu Hradce Králové dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži a je další posilou týmu. Klub už informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera. Počasí. V noci bude jasno, teploty 18 až 15 stupňů a na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být hlavně v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě nákladní auta bourala na silnici 20 u obce Mileč na jižním Plzeňsku. Na místo jeli složky IZS. Jeden pruh je v místě nehody neprůjezdný, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: U už 14:05, je tady středa 24. června, zažíváme české tropy a jak je třeba osvěžovat tělo, tak je třeba osvěžovat i duši a v tom je vám vždy nápomocen Český rozhlas Plzeň. O čem to tedy bude dál? Krátce po 14:30 zavítáme do Železné Rudy, kde se za pomoci moderní techniky rozhodli řešit nápor turistů. Slovíčkaření vám objasní, kde se v češtině vzalo půvabné slůvko šlohnout. Svoje stále místo bude mít i rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty a už za chvíli také seriál Co v učebnicích nebylo, tentokrát s podtitulem Blesky. Tak nadále užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

kas jádnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kam na výlet na Železnorudsku a kde je volné parkoviště? I to návštěvníkům Šumavy ukáže aplikace EPU. Její tvůrci teď začínají pracovat na jejím rozšíření. Cílem je zmírnit dopady overturismu v oblasti. Více o tom už za chvíli. Teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Národopisné muzeum Plzeňska láká od 17 hodin na podvečerní besedu na téma jezuité, škola a divadlo. V Domažlické galerii Bratří Špilarů si můžete prohlédnout výstavu Poklady z depozitáře muzea Jindřicha Jindřicha. Výstava se koná k výročí 150 let od narození hudebního skladatele. Potrvá do 20. září. V plzeňské Semlerově rezidenci se uskuteční od 18 hodin přednáška spolku Pěstuj prostor z jarního cyklu Architektura za čtyřmi hranicemi. Ve spáleném Poříčí zase startuje heavy metalový Open Air Festival Basin Fire Fest. Kvalitní tvrdá muzika se bude hrát až do 27. června. V Zachspabu v Plzni se uskuteční představení Sen noci svatojánské a vystoupení skupiny Furt rovně. Tahle akce začne od 19 hodin. Muzeum Šumavy Sušice láká na výstavu Zlaté české ručičky, představuje svět poctivé ruční práce a tvořivosti. Prohlédnout si ji můžete do 31. října. V divadle Dialog v Plzni se od 19 hodin koná druhá premiéra inscenace Dokonalá svatba. Městské informační centrum v Domažlicích zve na autorskou výstavu fotografií ze zákulisí tradice z Horního Chocka Jiří Vidman. Výstava je přístupná do 18. září. A v zámecké kapli svatého Antonína v Nebílovech proběhne od 18 do 20 hodin neformální slavnost. Co konkrétně se tam bude dít, řekne Vendula Hnojská, zástupkyně Kastelána.
2: Ctíme vzpomínku na to, že před 25 lety byla ta kaple znovu vysvěcená, že byla zrestaurovaná a že znovu začala sloužit tomu účelu, k jakému byla původně určena. Mimochodem má naprosto speciální svěcení. Takové svěcení má jenom katedrála v Plzni.
0: Tolik tedy naše dnešní tipy a ačkoliv už je odpoledne, konkrétně 14 hodin a 24 minut, Valdemar Matuška teď bude chvíli opěvovat ráno.

0: Jsou 3 minuty po 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a míříme na Šumavu. Zatímco některá místa na Železnorudsku jsou přetížená a takzvaně praskají ve švech, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom samozřejmě byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a taky do celého roku. Pomoci má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a přibude v ní dalších 20 nových trast do méně vytížených lokalit.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro ty děti vhodné. Není tam ani nějaké moc velké převýšení, plus tam samozřejmě vidíte, že ta trasa prochází k přírodní rezervací Brčálnické mokřady. A když to rozkliknete, tak vidíte ten návštěvní řád, jaká pravidla je tam potřeba dodržovat. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a vždycky, když půjdete kolem toho místa, kde ten druh se může vyskytovat, tak vám vlastně vyskočí notifikace a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže má to ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a jaká je třeba předpokládaná vytíženost v nějaké hodiny, že budete si moc třeba zobrazit, že konkrétní parkoviště bývá o víkendu už v 9 obsazené a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: No a právě všechny tyto informace najdou lidé v aplikaci EPU. Jejím autorem je Ladislav Cirhan.
3: My musíme tu technologii vysoutěžit, ale při přípravě projektu jsme zvolili technologii, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava. Data by pak měla být dostupná společně na obou platformách.
4: My máme v tom projektu 3 chytré kamery, které by měly informovat online o vytíženosti parkovišť na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště a jsou velmi vlastně využívaná, zvláště v té sezóně. Uvidíme, jestli nezměníme ještě tu koncepci, ta možnost změny tam je. A vlastně, co by to mělo dělat, je to, že by mělo dávat online návštěvníkům informaci o tom, jak je to parkoviště plné, jestli má smysl tam jet nebo ne. A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, středeční rozhlasové tržiště je právě teď na svém začátku. Já to nebudu dlouho zdržovat, jen připomenu telefonní číslo, přes které se můžete podávat inzeráty 221 554 222 a hned už si poslechneme toho prvního, který je na telefonní lince. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych podal cirkulárku tovární výroby bez podavače a do abonentské po ní telefony. Na telefon 728 964 342 Mariana Svázně.
3: 728 964 342.
4: Ano.
3: Naschledanou.
4: Děkuju, naschledanou.
3: No a vám přeji dobrý den, povídejte.
5: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla prodat ždímačku na chatu či chalupu. Je to z dědictví, je to velice zachovalý. Potom pračku Hyundai, vejdou se tam dva polštáře a dvě cíchy, jakoby takové přenosné, a pak klimatizace, jestli by někdo měl zájem, má to malou spotřebu, výkon to má velký, má to spotřebu jako třicítka žárovka a je to velice zachovalý stav, skoro jako nový. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji, 722 249 923. A děkuji za zprostředkování inzerátu. Naschledanou.
3: Naschledanou, i tohle jsme zapsali a číslo 3 vítáme. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám přívězný vozík za auto. Haló?
3: Posloucháme vás. Tak. Tady je to opět posluchač, který nemá jaksi zpětnou vazbu, ale s tím já tady bohužel...
6: Přívězný vozík za auto.
3: Ano, řekněte telefon.
6: Sport.
3: Tak, vezmeme někoho dalšího. Tady se prostě nedobereme výsledku správného. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. A já bych nabídla k prodeji čerstvou šalvěj, velice pěknou. Pak bych nabídla různé sušené bylinky na čaj, různé koření a poctivé domácí džemy, taky různé druhy ovoce. A je to na telefon 777 809 418. A na těch druhách bychom se pak domluvili osobně, když by někdo volal.
3: Dobře, já to číslo přečtu následovně. 777 809 418.
7: Ano, děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou. No a teď vy, dobrý den.
8: Dobrý den. Já bych měl na prodej sbírku německého cibuláku 100 kusů, potom miniatura šicího stroje, klasiš, krásný stav a římské sklenice 1 litr a 4 litrů po 50 kusech. A bylo by to vše na telefonním čísle 773 582 938 a lokalita je Domažlicko.
3: Píšu. Děkuju. Si DO Domažlicko a číslo 773 582 938.
8: Děkuju, hezký den, naschledanou.
3: Vám také, zkusíme ještě jeden telefon. Dobrý den. Haló? Tak tam nikoho neslyším. Tak další. Dobrý den.
9: Dobrý den, prosím nás, já bych...

0: prodala Dacia Duster 1.5 v naftě, rok výroby 2022. Je to servisovaný přímo v Dacii na telefonním čísle 722 539 335, je to modrá metaliza.
1: Dobrá, číslo zopakuje 722 539 335, ať to vyjde.
0: Ano, děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou, to byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti, ale jak vy asi víte, bude pokračovat zase zítra. Jenom ještě jedna krátká nabídka, postarám se o vaši zahradu. Sekání trávy, úprava keřů a tůjí a jakékoliv práce spojené se zahradou na čísle 602 684 028. 602 684 028.
2: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Šlohnout. Když člověk pátrá po vzniku tohoto slova, které znamená ukrást něco nebo rychle sebrat, asi ho napadne nejdřív němčina, kde se vyskytuje podobné sloveso schlagen, tedy být ve významu tlouci, ale to je podobnost čistě náhodná. Šlohnout je totiž vyloženě záležitost češtiny. To expresivní sloveso je poměrně mladé, vzniklo až v 19. století ze základu šlech, tedy šlehat. Původní význam byl rychle něčím mrsknout, viz šlohni nebo mrskni to na židli. Pak nastal významový posun, který ten výraz dostal až ke krádeži, tedy rychle mrsknout rukou k sobě, něco rychle sebrat. Lze tedy usuzovat, že šlohnutí je rychlá krádež. Jiří Rejzek ve svém nejnovějším českém etymologickém slovníku ovšem nabízí ještě jedno vysvětlení, které se rovněž jeví jako pravděpodobné. Vidí tady souvislost s romským výrazem lohe, který znamená kradené zboží.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vysoké teploty jsou podle veterinářů pro domácí zvířata velkou zátěží. Mobilní aplikace zaměřená na snížení overturismu nabídne 20 nových tras na Železnorudsku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. V neděli se maxima mohou vyšplhat až k tropické 40. Chovatelé by při horkých dnech měli ve svých bytech zajistit pro domácí mazlíčky přístup k několika miskám s vodou. Podle veterinářů totiž vysoké teploty zvířata velmi zatěžují. Například kočkám a psům je potřeba zajistit stinné a větrané místo k odpočinku a venčit je večer nebo brzy ráno. Ano, pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
2: Pokud přeci jenom dojde k přehřátí zvířete, tak se doporučuje poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit to zvíře někam do stínu a zajistit mu dostatečný přísun vody. Případně, kdyby ten stav byl vážnější, vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře.
1: Zmírnit přetíženost některých exponovaných míst na Železnorudsku a rozprostřít návštěvnost do celého regionu. To je cílem nového projektu zaměřeného na overturismus společnosti Gatier. Rozšíří například svoji mobilní aplikaci EPU o dalších 20 nových tras, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
3: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorudsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
1: Projekt je hrazený z česko-švýcarských fondů. Čtvrtý plzeňský obvod dnes představí studii na zatraktivnění vyhlídky Švabiny, a to od 17 hodin v nové budově úřadu v Masarykově ulici 19. Prostor by měl nabídnout environmentální centrum, vyvýšenou vyhlídku, kryté i nekryté sezení a dětské herní prvky. Podrobnosti o studii doplní starosta Dubravky Tomáš Soukup z Hnutí ANO.
4: Obyvatelé si ji nyní mohou stáhnout na webových stránkách Městského rady Plzeň 4, případně na stránkách mia.plzeň.eu. Budeme rádi, když se veřejnost do přípravy budoucí podoby vyhlídky zapojí. Připomínky a nápady obyvatel vyhodnotíme, projednáme s odborníky a zapracujeme do další fáze návrhu. Na podzim bychom se chtěli znovu potkat při představení finální studie.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. Je to o jeden haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí.
0: Sport.
1: Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17:30 proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, teploty 18 až 15 stupňů, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto
7: Zelená vlna, váš
6: autorizovaný servisní partner Škoda.
1: Dvě nákladní auta boural na silnici 20 u obce Mileč na jižním Plzeňsku. Na silnici 26 při průjezdu Meclovem na Domažlicku čekejte kolony a silný provoz. Na objízdné trase je porouchané nákladní auto a pro ostatní auta je místo neprůjezdné. Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 63 u Klabavy na Rokycansku pozor na porouchané auto, překáží na vozovce. A na silnici 26 u Zbůlku na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta, i tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Bezbůchu na severu Plzeňska se protahuje kolaudace nové mateřské školy. Obec sice organizuje před zápisy, někteří rodiče ale raději přihlásili děti jinam, třeba tam, kde pracují. Nevyužili tak ani místní dětské skupiny, které ve Zbůchu fungují několik let a mají volnou kapacitu. Ostatně bude o tom reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. Do té doby si můžete třeba zasoutěžit tentokrát o jedno veselé a vtipné CDčko, tedy audioknížku. No a za chvíli další díl seriálu Tajemství technických památek a ten nám přiblíží historii první karlovarské vodárny. Taky nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech.
8: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: technických památek. Technických památek. První karlovarská vodárna byla postavená v roce 1882 v městské části Tuhnice. Do té doby se voda do města přiváděla pouze z lesních pramenů, takzvaným lesním gravitačním vodovodem. Prameny však v létě často vysychaly a rozvíjící se lázeňské město čím dál častěji bojovalo s nedostatkem vody. A protože nebylo možné využít ve městě a jeho okolí jiný kvalitní podzemní zdroj, rozhodla se městská rada vystavět vodárnu v těsné blízkosti řeky Ohře.
1: Město vybralo tenhle pozemek jako nejvhodnější, pak se ukázalo, že skutečně vybrali velice dobře, protože tady ten meander vlastně překřižoval nebo propojoval mlýnský náhon. A tady v místě, kde byla ta úpravna potom vybudována, tak byl mlýn. A ten náhon sloužil samozřejmě k pohonu mlýnského kola. A oni, když vybudovali tu vodárnu, tak využili ten náhon, samozřejmě upravili tady až k té části, kde byly ty čerpadla pístový, tak tam to zregulovali kamenným takovým náhonem.
2: Říká karlovarský historik Jindřich Nový.
1: Princip úpravy vody spočíval vlastně jako, říkalo se tomu, pomalé biologické filtry. Ta filtrace probíhala tady.
2: Takže jak si to mám představit?
1: Takže tady, kde teď stojíme, tady zhruba v těchto místech byl takový takzvaný hrubocez, který zachytával to, co tam připlavalo. Bylo to samozřejmě, tam byly nějaké oblázky, prostě taková filtrace přírodní.
2: Celý areál úpravny vody obsahuje několik budov, která byla ta úplně první v tom roce 1882.
1: Tak to byla budova, kde byly právě čerpadla. To byla vlastně čerpací stanice. A za nima, za tou budovou procházel ten náhon, kde byly dvě Jonvalovy turbíny, tady v této části, tady je ten náhon, a ten poháněl mechanicky pístová čerpadla, která tlačila z toho náhonu, kde bylo sání, tlačila surovou vodu na filtry a potom tam byla čerpací stanice, která vodu filtrovanou už z akumulace tlačila zase do vodojemu nahoru. Musela se samozřejmě souběžně vybudovat vodovodní síť, která měla dvě části. Jedna byla teda ten lesní gravitační vodovod a jedna byla tady ta voda, kterou vyrobila. A důležitý a podstatný je to, že ta voda, která tady byla vyrobená, byla užitková. Jo, protože voda, která nemá bakteriologické zajištění až od roku 23, takže znamená 1882 byla vodárna dávána do provozu, ale až do roku 23 ta voda v té části toho vodovodu, který byl rozvedený po městě, byla užitková.
2: Vodárna v Tuhnicích fungovala s různými obměnami technologií až do roku 1984, kdy obyvatelé Karlových Varů a okolí začala zásobovat voda ze stanovické nádrže z nově dokončené vodárny v Březové. Tuhnická vodárna se potom ještě další dva roky uchovávala jako rezervní zdroj pro případné problémy se zásobováním. Definitivně odstavená byla v roce 1986, tedy před 40 lety. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 20 minut. Pravidelný to čas na odpolední soutěž. Už můžete volat na číslo 221 554 222. O co jde tentokrát? Tak je to takové veselé, vtipné CDčko, audioknížka Slůňadla. Prý jsou to příběhy pro děti a jejich dospělé, okouzlující dobrodružné příběhy šumavských slůňadel. Může to být docela zábava, zvláště, když vám to celé čte někdo jako Marek Eben. Tak 221 554 222 už je připravena soutěžní otázka, kterou budete muset zodpovědět, ale myslím, že to zase nebude tak těžké. Tak, koho že to máme u telefonu, zjistíme záhy. Já přeji hezké odpoledne, sklumte si rádio. Jestli tam tedy někdo je.
1: Haló, dobrý den.
0: No, dobrý den, rádio stlumeno. Neslumeno.
1: Slyším se. Už to doslumím.
0: Tak.
1: Ano?
0: Přihlásila jste se do soutěže. Je to tak?
1: Ano, tady Marie.
0: Marie, dobře. Tak, pořád tam sice slyším tu ozvěnu, ale snad to dáme. Pojďme na to, Maruško. Dnes ano? Má narozeniny Helena Vondráčková. Tu vám asi nemusím dvakrát představovat, že?
1: Ano.
0: Zpěvačka, narodila se 24. června roku 1947 v Praze. Je to stálice české populární hudby už dlouhá desetiletí. Tak, já tady mám čtyři názvy jejich hitů a vy musíte doplnit jejich celé znění. Já vám přečtu půlku toho názvu a vy doplníte druhou. Rozuměla, Marie?
1: Ano, rozuměla.
0: Pojďme na to, znáte ty písničky, ne?
1: No, znám, no, tak snad jo. Snad to dáme dohromady.
0: To první jednoduché, hleďte. Chytila jsem na pasece...
1: Motýla.
0: Motýlka, ale dobře. Další, za druhé, každá trampota má...
2: Svou
1: mes.
0: Svou mes, kdo vám to tam napovídá?
1: Dcera.
0: Dobrá, jste na mě dvě, ale snad to dáme. Tak, třetí příklad. Malovaný...
1: Žbánku.
0: Žbánku, dcera taky výborně, tak. A poslední věc, soustřeďte se, teď je to důležité, červená...
1: Řeka.
0: Červená řeka, řekli obě dvě a měli pravdu.
1: Já to řekla první.
0: Tak super, každopádně gratuluji oběma, máte tady výbornou a vtipnou audioknížku, tak si ji společně poslechněte, protože vyhráli jste společně, ne?
1: Děkujeme moc.
0: Tak Maruško, gratuluji, zůstaňte mi ještě chvíli u telefonu.
1: Ano.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo to byl Leonardo?
1: To byl kouzelník.
2: Malíř.
3: To češtinář.
4: Popelář.
5: Vynálezce.
6: Herec.
7: Leonardo da Vinci, to byl malíř,
8: ale
9: sochař,
10: spisovatel,
11: matematik.
12: Leonardo da Vinci byl malíř, vynálezce a vynalezl helikoptéru.
13: Jezdopravec.
14: Geometrik.
15: Postavil první tank.
16: Leonardo da Vinci taky namaloval Monalízu.
17: Třeba psal matematiku a věděl všecko.
18: A-

0: Je teď 8 minut po půl čtvrté, jste na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň, a je tu takový menší problém. Zajistit kapacitu pro předškolní děti obcím nově nařizuje zákon. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dotuje vznik takzvaných dětských skupin. Zda pak děti přihlásit právě do dětské skupiny nebo do klasické mateřské školy, to už je na rodičích. Ve Zbuchu na severu Plzeňska někteří spanikařili poté, co se protáhla kolaudace nové mateřské školy, a s dětmi tak budou dojíždět až do Plzně.
1: My jsme na to čekali hrozně dlouho a už jsme potřebovali oba pracovat.
2: Říká paní Hana, proč se s manželem nakonec rozhodli umístit 3letou dceru do dětské skupiny v Plzni.
1: Protože tam oba dojíždíme do práce, takže ráno ji můžeme umístit do školky a odpoledne po práci vyzvedneme.
2: Její příběh ilustruje paradox, který teď řeší ve Zbuchu na severním Plzeňsku, jak vysvětluje nezávislá starostka Jana Zajptová.
3: Jsme v situaci, kdy nemáme ještě kolaudaci.
2: Obce mají od letoška povinnost zajistit předškolním dětem místo ve školce nebo dětské skupině. Dodržování zákona bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sankce ale podle mluvčí rezortu Anny Vackové obcím nehrozí.
4: Sankce zákon nestanovuje. Mělo by být v zájmu obcí zajišťovat adekvátní podmínky pro život rodin.
2: Ve Zbuchu už několik let finančně i materiálně podporují dvě dětské skupiny pro několik desítek předškolních dětí.
3: Ještě předtím, než nám to zákon vlastně nařídil, tak už jsme ty dětské skupiny budovali za vlastní, nebrali jsme si dotace a snažili jsme se vyjít vstříc těm rodičům, protože jsme tu kapacitu ve školce neměli. Takže ty rodiče u nás dostávali i vlastně příspěvky obce na placení těch dětských skupin.
2: Ale ani nabídku místa v jedné z nich rodiče nakonec nevyužili.
1: Jsme se rozhodli, že pro nás bude jednodušší zapsat dítě do Plzně.
3: Dětská skupina taky dostala kompletní vybavení. Do dneška se jim snažíme víc vždycky stříc.
2: Dvě dětské skupiny, Zbužská Liščata a Vlčata.
5: Nás pustila naším nouzovým vchodem.
2: Ahoj děti.
5: My vlastně díky údajům z matriky můžeme mít nějaký předpoklad, kolik bychom přibližně mohli mít dětí.
2: Říká koordinátorka dětských skupin v Plzeňském kraji Martina Mazáková.
5: Samozřejmě není to záruka toho, že ty rodiče ty děti přihlásí do našich skupin.
2: Martina Mazáková upozorňuje, že dětských skupin začíná být podle ní moc.
5: Tím, že jsme velice blízko Plzně, tak se samozřejmě stává to, že rodiče využijí právě školských zařízení, které jsou v Plzni.
2: Podle mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Anny Vackové je v České republice v provozu 2256 dětských skupin. Z toho většinu provozuje soukromý sektor.
4: V případě, kdy je poskytovatelem služby obec, se jedná o 139 aktivních dětských skupin s kapacitou 2030 míst.
2: V Plzeňském kraji mohou podle Ministerstva práce a sociálních věcí rodiče předškolních dětí využít 125 dětských skupin s kapacitou 1615 míst. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: No a teď jeden příspěvek, který vám může v tom současném tropickém počasí možná i pomoci. V horkých dnech se všichni víc potíme, to je jasné. Jedná se o přirozený proces, který nás chrání a lékaři nedoporučují ho nějak omezovat. Úkolem pocení je totiž termoregulace, neboli regulace tělesné teploty. Další doplní doktor Jan Vachek, primář interního oddělení Klatovské nemocnice.
1: Zdá se, že je to jakási evoluční výhoda. Naši předkové díky tomu mohli být třeba vytrvalejšími lovci. A zůstalo to a chrání nás to před přehrátím.
2: Proč se potíme každý jinak? Někdo málo, někdo zase až příliš?
1: To je dáno počtem žláz. Máme dva druhy potní žláz a každý z nás je vybaven trošku jinak. A samozřejmě, že záleží i na dalších okolnostech, jako kde žijeme, co konzumujeme, kde pobýváme a podobně.
2: Které potraviny přispívají k tomu, že se potíme víc?
1: Obecně jsou to aromatické potraviny a jsou to potraviny, které mají takzvaný termogenní efekt. To znamená, že nás přímo zahřívají, podporují krevní oběh. Klasicky jde například o česnek, pálivou papriku, jakékoliv ostré koření a podobně. U těchto potravin tedy platí to, že jednak zvyšují pocení a jednak způsobují i to aroma potu. Nakonec se to týká i alkoholu.
2: A jsou naopak potraviny, které pocení přibrzdí, omezí?
1: Jsou různé bylinky, například se takto dá použít třeba šalvěj a obecně se to týká i různých dalších bylin a rostlin, které snižují tělesnou teplotu také. Ale v praxi se to příliš nevyužívá. Existují různé prostředky na ovlivnění pocení, jak lokální, tak celkové, ale celkově se to příliš nevyužívá.
2: Nakolik ovlivní pocení teplota jídla a pití, které konzumujeme?
1: Sníme-li něco horkého a zvláště je-li to zároveň pálivé, typicky pikantní čínská polévka, jaká je k dostání v různých čínských bistrech, tak potom se spotíme. Ale je zajímavé i to, že náš vegetativní nervový systém nebo autonomní nervový systém, který pracuje nezávisle na naší vůli, přispívá k tomu, že se můžeme spotit i po velmi

0: studeném nápoji nebo velmi studené potravině, třeba po zmrzlině.
1: A to proč tedy?
0: Je to reakce našeho vegetativního nervstva. Způsobí to nejprve stažení cév a poté jejich rozšíření, zvláště v horkém počasí.
1: Takže nápoj s ledem nás sice schladí, ale budeme se po něm také potit.
0: Ano, a proto v oblastech, kde je velké vedro, například kde mají pouštní podnebí, typicky například beduíni vědí, že lépe, než se ochladit něčím velmi chladným, navíc kromě oázy se to tam asi těžko schání, tak je lepší se ochladit třeba vlažným čajem. Já mám i kolegu ze střední Asie, který mě tady to doporučil a od té doby to občas praktikuji já.
2: S primářem interny v Klatovech doktorem Janem Vachem si povídala Soňa Weizenbachrová. No a já vám ještě můžu říct pár slov o dnešní noční lince. Ta bude plná vzpomínek na letní tábory. Jezdili jste na ně jako děti, nebo jste je objevili třeba až později jako lektoři? Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Co vás tam bavilo nejvíce? Potkali jste tam třeba přátelé na celý svůj život? Můžete volat Jarce Barboříkové do noční linky, která začíná jako obvykle po 23. hodině. No a za chvíli po hodině 16. už tady bude Humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf, prostě Josef Fousek. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tak i nadále příjemný poslech, vážení.

Věděli jste, že v obci Mladice na Klatovsku roste 750 let stará lípa? Je dutá a rozpadem kmene již rozdělená na dvě samostatné části. Do její dutiny se údajně vešlo 10 osob. Lípa měla být v dávných dobách prodána za 5 zlatých, ale místní občané, zejména ženy, tomu zabránili. Pověst vypráví o tom, že když krajem táhla husitská vojska, tak u této lípy vojáci kovali koně.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku. Kvůli zničeným výhybkám stojí vlaková doprava mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi a mezi Planou a Tachovem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. V Česku se bude dál oteplovat. Také v Plzeňském kraji i nadále platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Dnes mohou dosáhnout na 32 a zítra odpoledne na až na 34 stupňů Celsia. Pokračuje plzeňská meteoroložka Marta Suchá.
2: Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na vysoké teploty je vydaná pro plzeňský kraj na dnešní a zítřejší odpoledne. Jedná se o nejnižší stupeň výstrahy při překročení teplot 31 stupňů Celsia. Vlna veder je na začátku, teploty budou až do neděle každým dnem narůstat.
1: Na neděli meteorologové předpovídají až 39 stupňů Celsia. Plané na Tachovsku a v okolí od rána stojí vlaky. Podle zprávy železnic je to kvůli zničeným výhybkám v důsledku nepovolené jízdy vlaku. Tato mimořádná událost zastavila provoz na železnici na několik dnů. Jak potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský, v místě je zavedena náhradní autobusová doprava, a to jak na hlavní, tak i na lokální trati.
3: Konkrétně jsou nahrazeny vlaky autobusy aktuálně mezi Mariánskými Lázněmi a Stříbrem a potom mezi Planou u Mariánských Lázní a Tachovem.
1: Výměna zničených výhybek potrvá do příštího pondělí. Aktuální informace o náhradních autobusech najdou cestující na webu dopravce. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednicích. Ten má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy, říká poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům.
1: Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Sport. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval dvakrát vždy po půl roce. Klub už informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera. Počasí. V noci bude jasno a teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být hlavně na horách přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a nebo vítr severovýchodní. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž na trojice tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě nákladní auta bourala na silnici 20 u obce Mileč na jižním Plzeňsku a na silnici 26 při průjezdu Metzlovem čekejte kolony a silný provoz. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Jsme z toho zdrudaná.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím, ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady mordu s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol.
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba. Robert odštěkl, rovná se druhá doba. A nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu. A to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelico napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no. To se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého. I my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pát, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě. Říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte-li SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den. V tomto čase ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat, dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 809 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
5: Děkuju.
6: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát?
9: Čtyřikrát, ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat kvůli tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům Humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. No. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá se právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Unzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo? Sedím, blbě. Zajímalo by mě, s čím tam jdete.
1: Já?
0: No vy?
1: S flaškou.
0: Pěknou máte, ale pěknou.
1: To je v hýsky. Hmm.
0: Já vidím v hýsky.
1: To je v hýsky.
0: No vidím v hýsky.
1: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho na jeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně. Protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, že jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat poctivě pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3. Láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Zná.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat, Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak. Oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za
4: děkujeme.
2: To. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: A prosím, abych

0: slyším dobře. Já vás jenom necítím. To buďte rád. Proč? To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel. To mi doufám vysvětlíte. Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
1: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
0: A koho volali?
1: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
0: Na řadle?
1: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
0: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
1: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
0: No, já jsem tady byl první.
1: No.
0: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
1: Ano, já vám rozumím, no.
0: Vůbec nikdo tady nebyl.
1: Ano.
0: Na to mám svědky.
1: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
0: Já jsem tady byl první.
1: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
0: Jo, to jo, já jsem tady...
1: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
0: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
1: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Ne, mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
0: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
1: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
0: já
1: sám
0: jsem
1: sebe
0: tady
1: předběh.
0: Byl první.
1: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
0: Tak já tam půjdu rovnou.
1: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
0: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
1: Tak tam snad jděte, no.
0: Já tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
1: No prosím, pěkně.
0: Ale nepijte to.
1: Proč?
0: Já mám taky něco s ledvinama.
1: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
0: Co?
1: Co vy máte s ledvinama?
0: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
3: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
3: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dal dříve Mr. Hus, který předodjezem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
3: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
3: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobí, mám z toho radost.
3: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a B.

0: Ečko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď.
4: Čemu on takhle ustál?
3: Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to.
4: Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
3: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
4: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
3: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
4: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
3: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
4: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
3: Jakože černáš, jo?
4: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je, že černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Aha. To je kam sice žádostí a bíně.
3: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
4: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
3: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
4: Aha.
3: Pojď, no já jsem to.
4: Počkej.
3: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
4: Jako
3: a ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
3: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
6: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži. Dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je. Poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
6: Děkuji, naschledanou.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Plzeňském kraji klesl meziročně počet novorozenců o 7%. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba je zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s prezidentovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Plzeňském kraji se loni narodilo o 7% méně dětí než předloni. Nejhůře z celé republiky je na tom Karlovarský kraj. Podle Českého statistického úřadu se i nadále potvrzuje dlouhodobý trend poklesu živě narozených dětí v celé České republice. Pokračuje Stanislava Zichová z krajské zprávy Českého statistického úřadu.
2: V průběhu roku 2025 se v Plzeňském kraji živě narodilo 4239 dětí, což představuje meziroční pokles o 7,2%, to jest o 330 dětí. Z dlouhodobějšího vývoje je zřejmé, že počet živě narozených dětí v našem kraji klesl za poslední dvě dekády o více než čtvrtinu. Nejvíce dětí se živě narodilo v hlavním městě Praze a nejméně v Karlovarském kraji 1798.
1: Policie na konci června dočasně uzavře Pol Point ve městě Touškově na severním Plzeňsku. Dosavadní kontaktní místo na Dolním náměstí následně přesune do budovy bývalé pošty v Čemínské ulici. S otevřením Pol Pointu v nových prostorech policie počítá letos v polovině září. K čemu kontaktní místa slouží, vysvětlí krajská policejní mluvčí Eva Červenková.
3: V Plzeňském kraji od roku 2023 postupně vzniklo hned 6 kontaktních míst policie Pol Point. Jedná se o místo, kde občané mohou podat či doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání, a to online pomocí videokonferenčního systému.
1: Do Čemínské ulice policie v budoucnu přesune i obvodní služebnu. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální v mezihře a útoku, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
4: My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se na ně neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
1: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času. Počasí. V noci bude jasno, teploty 18 až 15 stupňů a na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být hlavně v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý proměnlivý anebo severovýchodní vítr a biozátěž bude na Trojice tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 26 při průjezdu Metzlovem na Domažlicku čekejte kolony a silný provoz. Na objízdné trase je porouchané nákladní auto a pro ostatní auta je místo neprůjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Ano, krátce po 17. hodině začíná přehled událostí dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Náš regionální stopař zjistil, že v českém lese žijí divoké kočky. Přineseme vám další informace. Můžete si poslechnout rozhovor s ředitelkou léčebných lázní Konstantinovy Lázně a zjistíme, jak se daří západočeským sportovcům na olympiádě mládeže. A popovídáme si také s meteorologem, neboť se proslýchá, že o víkendu mohou teploty vystoupat na v Česku dosud neuvěřitelných 40 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a u mikrofonu už je Štěpán Kazíková. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Nejen lázeňskou péči, ale i nejrůznější kulturní a osvětové akce pro veřejnost nabízejí léčebné lázně Konstantinovy lázně. Připomněla to ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Plzeň a zároveň pozvala laickou veřejnost na preventivní akci, která se uskuteční v nejbližší době.
3: Můžou přijít k nám, můžou si nechat změřit tlak, natočit EKG, můžou si udělat takzvaný 6-minutový test chůze, kde my zjistíme, jakou mají fyzickou kondici.
2: A více vám řekneme zhruba za půl hodiny. Mobilní aplikace EPU, která nabízí tipy na turistické výlety do řady míst v Česku, rozšíří svoje využití. Nově bude poskytovat informace o aktuální obsazenosti parkovišť na Šumavě a přibude v ní dalších 20 nových tras. Pomůže tak tomu, že návštěvnost se rozloží i do méně vytížených oblastí. Příprava novinky využívá speciální techniku, jak říká Ladislav Cirhan, který se na projektu podílí.
4: Při přípravě projektu jsme zvolili technologii, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání ještě v této hodině. Česko čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra odpoledne může být v Plzeňském kraji až 34 stupňů a na neděli meteorologové předpovídají až 39. Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských lázní. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy vlaky nahradily autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června. Letní projekce filmového festivalu Finále Plzeň se po dvou letech vrátí do Lochotinského amfiteátru. Pro diváky bude připravený film Někdo to rád v Plzni, a to 30. srpna, a promítání bude zdarma. Plzeňské filmové večery se ale objeví i na dalších místech, třeba na nádvoří plzeňského Prazdroje, a novým místem je také Červený Hrádek.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Žijí v naprostém utajení a lidským očím se úspěšně vyhýbají. 4 kočky divoké v českém lese ale nově nosí satelitní obojky a vědci poprvé v historii sledují jejich kroky v přímém přenosu. Jaká překvapení tahle data přinášejí, to nám už za chvíli poví regionální stopář Jiří Trnka.

buďané bol. Štěstí i v stárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas vzal,

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vzácný návrat divoké šelmy do západních Čech pod drobnohledem satelitů. V chráněné krajinné oblasti Českých les se totiž zoologům podařil unikátní kousek. Odchytili dvě samice a dva samce kriticky ohrožené kočky divoké a nasadili jim telemetrické GPS obojky. Projekt, který má poprvé detailně zmapovat jejich skrytý život v pohraničí, zaujal také našeho regionálního stopaře Jiřího Trnku, kterého teď zdravím. Jirko, hezké odpoledne.
2: Romane, pěkné odpoledne. Potkat kočku divokou v našich lesích je pro běžného člověka v podstatě utopie. Je to nesmírně ostražité zvíře, které si své soukromí hlídá tak dokonale, že pro vědce bylo donedávna spíš jen přízrakem s fotopastí. Právě proto je nynější úspěch zoologů z Ústavu biologie obratlovců tak zásadní. Čtveřice koček, které v českém lese dostaly jména Bedřich, Aneška, Viktorka a také Hugo, totiž teď posílá data o svém pohybu doslova online na mapě. A první výsledky už teď vědcům velmi zajímavě bourají zažité mýty. Člověk by podle učebnic čekal, že divoká kočka nevytáhne paty z toho nejhlubšího souvislého lesního porostu. Satelitní data ale ukazují pravý opak. Tyto šelmy naopak vyhledávají takzvanou pestrou mozaikovou krajinu. Velmi intenzivně pendlují mezi lesem a otevřenými loukami či mítinkami, kde mají tu nejlepší příležitost k lovu své hlavní potravy, tedy drobných hlodavců. Pro ochranáře je to zásadní zpráva o tom, jak by měl zdravý les vlastně vypadat. Dobrou zprávou navíc je, že technika zvířata nebude trápit věčně. Obojky mají v sobě zabudovanou časovou pojistku. Po jednom roce sami odpadnou a kočky tak nebudou muset procházet dalším stresujícím odchytem.
1: Jenom to, že se kočkám divokým na západě Čech daří a vracejí se sem, to je asi dobrá zpráva. Jak ale mohou k výzkumu a ochraně přispět třeba lidé z regionu?
2: Spolupráce s veřejností má velký význam. Kočky divoké k nám často migrují přes hranice z Bavorska a mapování tras pomáhá zoologům například při plánování bezpečnějších silničních koridorů, kde šelmám hrozí největší nebezpečí, a to v podobě střetů s auty. Vědci proto uvítají snímky z fotopastí, hlášení o pozorování nebo bohužel i nálezy uhynulých zvířat na silnicích. Informace lze posílat přímo na Ústav biologie obratlovců a Akademie věd, nebo je jednoduše zadávat přes mobilní aplikaci Biolog.
1: No a tyhle informace nám poskytl Jiří Trnka. Díky za ně. Naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: počasí.
1: Tak údajně prý jsme momentálně na počátku další vlny veder. Co nás konkrétně čeká v noci a zítra, o tom už teď Marta Suchá z Meteorologického ústavu, kterou zdravím. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, tak večera v noci bude nadále jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia a na obloze se nic výrazně nezmění, ani zítra během dne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být přechodně až polojasno, zejména na horách. Teploty budou při slunečném počasí nejčastěji mezi 31 a 34 stupně Celsia, na horách vystoupí na 27 až 30 stupňů, i tam už může tedy zítra nastat tropický den a vítr zůstane slabý a bude proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Takže by aspoň v těch následujících dnech se někde objevil nějaký mráček nebo bouřka? To nehrozí?
2: Do soboty nehrozí srážky, očekáváme ty první srážky lokální ve formě přehánky nebo bouřky, očekáváme až v neděli během odpoledne nebo večera.
1: No ono se proslýchá, že by právě nejspíš v neděli mohla padnout pro Čechy dosud neskutečná 40. Tak Marto, je na tom něco pravdy?
2: Tak je to pravda, v neděli bude vrcholit ten příliv velmi teplého vzduchu nad naše území. V celostátní předpovědi počasí na dnešní den už se 40 objevila jako horní hranice toho předpovídaného intervalu. My pro Plzeňský kraj zatím dnes dáváme teploty do 39 na neděli, ale ten důvod, proč tam 40 není zatím, nevylučuji, že tam bude v následujících dnech, že se tam objeví, je to, že je to poslední den, na který předpovídáme a zároveň, že se tam objevují už i ty srážky, které mohou zmírnit ten vzestup teplot v odpoledních hodinách, proto zatím do 39, ale může být i těch 40.
1: No snad to přežijeme. Marta Suchá, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Tak já povídám, že posloucháte Den v kraji a že naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Plzeň byla dnes Dana Jurásková, což je ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně. V rozhovoru s moderátorem Stanislavem Juríkem prozradila, jaké novinky v lázeňské péči nabízejí a s jakými zdravotními problémy tam pacienti přijíždějí. Ale řeč byla i o tom, jaké kulturní akce čekají nejen na pacienty, ale i na obyvatele a návštěvníky města.
1: Jednak my v lázních pořádáme téměř každý den nějaký kulturní program. Buď jsou to přednášky a mohou být odborné, nebo jsou třeba o historii dráhy, takové jako zajímavé, nebo k nám přijíždějí letci se svými příběhy. Takže to je velmi zajímavé. Ale my máme velmi aktivního a bezvadného starostu a ten pořádá opravdu výjimečné kulturní akce. No a my jsme se trošku na ní přisáli, takže jsme vymysleli právě pobyty s kulturou. A musím říct, že není to nějaká masovka, jak se říká lidově, ale přijíždějí zájemci, kteří jsou milovníci jednak Konstantinových lázní a jednak určitých žánrů, protože se tam u nás střídají. Teď zrovna příští víkend bude Revival Fest, takže to bude, myslím si, pro spoustu lidí moc zajímavé, protože se spousta z nás vrací zpátky.
2: No, rozhodně upozorňujeme nejen na tuhle akci. Mám tady poznámku ještě o lázeňské struně, Noc legend,
1: ano, ano,
2: a tak dále a tak dále. Vykřičník ale mám tady u jednoho termínu, to je sice jako relativně daleko, ale posluchače pozvat můžeme. A to je první sobota v září,
1: ano.
2: 5. září. Chystáte Den pro vaše srdce. To je co, prosím?
1: To je zajímavá akce, kterou pořádáme úplně poprvé a patří do té filozofie návratu ke kořenům, kdy my jsme se spojili s Plzeňským krajem a budeme v týdnu před touto akcí instalovat lavičku Plzeňského kraje, která bude u nás instalovaná před Prusíkem. To je to srdce krásné, které v krajině vypadá nádherně.
2: Ten fotopoint,
1: přesně tak. A my ho budeme mít unikátní v tom, že z jedné strany si můžete se srdcem vyfotit Prusík a z druhé strany si můžete se srdcem vyfotit naši kapli. Takže opravdu jsme vybrali unikátní místo a na to bude navazovat akce, kterou my pořádáme vlastně pro laickou veřejnost, pro ty, kteří nechtějí, nebo se bojí, anebo jsou jim odporný prostě ordinace lékařů. Z nějakého důvodu.
2: Dobrá.
1: Můžou přijít k nám, můžou si nechat změřit tlak, natočit EKG, můžou si udělat takzvaný 6-minutový test chůze, kde my zjistíme, jakou mají fyzickou kondici. A na základě těchto nějakých základních vyšetření, kdy jim třeba ještě změříme glykémii, my budeme indikovat případně další vyšetření našim lékařem a doporučíme jim, co by s tím měli dělat. Jestli by skutečně neměli jít k lékaři a trošku se tomu pověnovat, anebo jestli by nemohli přijet i k nám na nějaký pobyt, který by jim pomohl. Chceme tímhle trošičku otevřít dveře takovému tomu tabuizovanému lékařskému prostředí a chceme se tam s ním prostě pobavit o všem možném, o životě a doufám, že k nám najdou cestu. Takže 5. září celý den se budu moc těšit.
2: Dobře, děkujeme za pozvání. Já v tom cítím takovou tu nepovinnost, že člověk jako může, že to je dobrovolné. Což je docela fajn, protože když už jde do té ordinace, tak to už je nějaká povinnost. Je to člověk je z toho vystresován a tak dále. Když to den, jak se to jmenuje,
1: den pro vaše srdce,
2: tak to si myslím, že to motivuje člověk.
1: Bude tam i koncert, budou tam i nějaké stánky, zase tam budou farmáři, budou tam nějaké trhy, tak to bude celé příjemné i pro děti. Den v kraji.

0: 17:38, tady je Český rozhlas Plzeň a Den v kraji. Míříme na Šumavu, zatímco některá místa na Železnorodsku jsou přetížená a takzvaně praskají ve švech, jinde je prázdno. Ideální stav by přitom byl, aby se návštěvnost rozložila do celého území a taky do celého roku. Pomoci má nový projekt, díky kterému se rozšíří nabídka mobilní aplikace EPU. Nově bude poskytovat i informace o aktuální obsazenosti parkovišť a přibude v ní dalších 20 nových tras do méně vytížených lokalit.
1: Tady koukáme zrovna na naučnou stezku Brčálník, nově vytvořený výlet, který bude jednou vlastně z těch 20 tras do méně známých míst v okolí Železné Rudy.
2: Ukazuje mi ty chystané novinky v aplikaci EPU manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Tady máte i různé filtry, právě vidět, že to je například pro ty děti vhodné. Není tam ani nějaké moc velké převýšení. Plus tam samozřejmě vidíte, že ta trasa prochází k přírodní rezervací Brčálnické mokřady. A když to rozkliknete, tak vidíte ten návštěvní řád, jaká pravidla je tam potřeba dodržovat. Vidíte tam, jaké druhy na té trase můžete potkat a vždycky, když půjdete kolem toho místa, kde ten druh se může vyskytovat, tak vám vlastně vyskočí notifikace a můžete se o tom druhu dozvědět nějaké zajímavosti, vyplnit si kvízy, takže máte ten edukativní rozměr.
2: No a těch nových tras bude 20.
1: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorodsku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené. A zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: No a stejně jako se teď díváme na typy na výlety, tak mi do budoucna ta aplikace ukáže i jak je to s parkováním v okolí.
1: Bude to 5 parkovišť na území Železné Rudy a právě tam uvidíte, jaká je aktuální obsazenost parkoviště a jaká je třeba předpokládaná vytíženost v nějaké hodiny, že budete si moct třeba zobrazit, že konkrétní parkoviště bývá o víkendu už v 9 obsazené a kde je další nejbližší parkoviště, případně jak se na tu trasu dostat pomocí hromadné dopravy.
2: No a právě všechny tyto informace najdou lidé v aplikaci EPU. Jejím autorem je Ladislav Cirhan.
3: My musíme tu technologii vysoutěžit, ale při přípravě projektu jsme zvolili technologii, kde kamery vyhodnocují každých 30 vteřin online obsazená místa a prostřednictvím aplikace EPU budeme uživatele informovat, kde jsou volná místa.
2: Tento projekt zaměřený na overturismus je financovaný z česko-švýcarských fondů. No a stejné téma teď zpracovává na svém území i Národní park Šumava. Data by pak měla být dostupná společně na obou platformách.
4: My máme v tom projektu 3 chytré kamery, které by měly informovat online o vytíženosti parkovišť na 3 místech. Zatím máme vytipovanou Rokitu a návštěvnická centra, kde jsou velká parkoviště a jsou velmi vlastně využívaná, zvláště v té sezóně. Uvidíme, jestli nezměníme ještě tu koncepci, ta možnost změny tam je. A vlastně, co by to mělo dělat, je to, že by mělo dávat online návštěvníkům informaci o tom, jak je to parkoviště plné, jestli má smysl tam jet nebo ne. A když vlastně to ještě propojíme například s tou Železnou Rudou, která plánuje 5 parkovišť, tak by to byl krásný ucelený systém, který bychom byli docela rádi, kdyby se rozšiřoval po celé Šumavě.
2: Nové trasy budou v aplikaci EPU přibývat postupně. Celý projekt by pak měl být hotový v roce 2028. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Tak to jsme byli na koleji Albertova v Praze, ještě chvíli zůstaneme, protože letošní olympiáda dětí a mládeže spěje pomalu do finále, o medaile a rekordy usilují v Praze i mladí sportovci z Plzeňského kraje, takže jak se jim dosud dařilo, to teď probereme s mluvčí kraje Evou Mertlovou, tak do Prahy přeji hezké slunné odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím z tropické Prahy.
0: Tak je zatím letní olympiáda pro sportovce z Plzeňského kraje úspěšná? Nebo když budeme konkrétní, kolik třeba medailí už získali?
1: Tak já bych na začátku chtěla říct, nepočítejme to na medaile, protože prostě je to skvělá parta lidí, která si sem přijala zasoutěžit, ale tak na druhém místě ty medaile určitě máme. Máme zatím dohromady 4 zlaté medaile. Povedli se hnedka včera cyklistům, vlastně nám Ondřej Hejzek a Julinka Vítková jeli každý a sebrali obě sady medailí, takže hnedka 6 medailí jenom cyklisté. Dneska si atleti štafeta na 4x200 metrů dali nároďák, vzali zlato. No a včera atleti dali první zlato, v podstatě jedna z prvních medailí byla zlatá, takže super. 12x stříbro, 11x bronz, takže zatím se pohybujeme někde mezi 5. a 8. místem mezi 14 kraji.
0: No tak zní to dobře, ale určitě se musím zeptat také na ta aktuální horka, jak to sportovci, ale vlastně i organizátoři zvládají.
1: Tak určitě bychom chtěli Prahu pochválit. Jako organizace dobrá, jsou tady cisterny s vodou, na hřištích jsou různé ledovače, po městě kolem olympijského domu a místo, kde jsou různě ty aktivity, tak jsou takové ty mlhy.

0: centrum bude Železná Ruda, kde bude olympijský dům a medailové ceremoniály, tak tam už se buduje. Potom budou Domažlice, Sušice, Klatovy, tak tam už se taky vlastně různá zázemí, třeba na stadionech se budujou. V Nýrsku bych zapomněla běžecké lyžování, tam máme zcela nový vlastně areál, takže u nás už to jede na plné obrátky. No a poslední týden v lednu zahájíme zimní olympiádu u nás na Šumavě s naším skvělým maskotem Šumavským vlkem.
1: Říká mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová, takže do Prahy ještě jednou zdravíme. Díky za informace a naslyšenou.
0: Já moc děkuju a držme všichni palce. Naschledanou.

17:52, dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň pomalu končí. Ještě malá ochutnávka zítřejšího vysílání. Více než 200 kořenů historických růží se lze prohlédnout.

na nadcházejícím festivalu starých růží v zahradě zámku Nebílovy na jižním Plzeňsku. Jaké konkrétní odrůdy tam můžete vidět a jak se v barokní zahradě kdysi chovali šlechtici, to se dozvíte v našem zítřejším vysílání. Tisíce hlasů, desítky koncertů a jedinečná kulisa italských Dolomit, mezinárodní festival pěveckých sborů Alta Pusteria letos hostil zpěváky z celého světa a plzeňský kraj na něm reprezentoval ženský pěvecký sbor ze Sušice. Více opět zítra ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň, ale bude toho samozřejmě daleko víc i teď, za chvíli po zprávách muziky, pořad pro dechovkáře. No a Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Prezident Pavel může jet na summit NATO v Ankaře. Před běžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. V nemocnici svatá Anna v Plané se budou od léta odebírat i dárci krve. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s prezidentovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Dárci krve z Tachovska mohou opět darovat krev v nemocnici svatá Anna v Plané. Odběrové místo tam totiž začne od července kromě plazmy odebírat nově i krev. Odběry budou do konce roku zatím jednou měsíčně v pondělí. Poprvé mohou zájemci přijít 13. července od 7 do 12 hodin. Odběr je vhodné si rezervovat přes online rezervační systém a odběry plazmy a krve je možné kombinovat. Podrobnosti jsou na webu nemocnice. V Blovicích na jižním Plzeňsku dokončili opravy sálu Lidového domu. Město sál nově vymalovalo a zlepšilo akustiku pro kulturní akce. Úpravy vyšly na necelý 1 milion korun. Více řekne nezávislý starosta Blovic Robert Zelenka.
4: Ten celý projekt byl dokončen asi před 2 týdny. My se chystáme vlastně sezonu sále zahájit na přelomu měsíce srpna a září a lovičtí občané se mohou těšit na krásně vymalovaný nový sál, včetně teda instalovaných panelů, které zlepší akustiku.
2: Na silnicích v Česku letos zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
5: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
6: Sport.
2: Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety. Na stejném turnaji ve Velké Británii skončila Sara Bejlek poté, co kvůli zranění lokte nenastoupila do duelu se Sonze Mensovou z Turecka.
6: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být hlavně v horských oblastech přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 27 až 30. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr a biozátěž bude na Trojce tedy vysoká.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Přešticích na jižním Plzeňsku na silnici 2/183 ulice Hlávkova platí uzavírka, stavební práce potrvají do konce září a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. 24. června slaví nositele křestního jména Jan. My dnešní vydání věnujeme rovněž jednomu z významných Janů dechovky, a sice panu Janu Slabákovi. Jan Slabák patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Rodák z moravských Kelčan u Kyjova se k hudbě dostal díky učiteli Josefu Friebertovi, průkopníkovi dětských dechových souborů na Slovácku. Právě on objevil Slabákův mimořádný talent. Malý Jeník si sám vybral trumpetu a už po několika měsících hrál na tanečních zábavách. Po studiích na brněnské konzervatoři nastoupil již v 19 letech do Státní filharmonie Brno. Vedle klasické hudby však hrál také jazz s orchestrem Gustava Broma a věnoval se folklóru. Právě spojení těchto světů později určilo charakter Moravanky.

0: Jeho mimořádných kvalit si všiml i slavný dirigent Herbert von Karajan, který ho opakovaně lákal do berlínské filharmonie. Politické poměry tehdejší doby však přestup do západního Berlína znemožnily. Slabák vzpomíná, že právě díky tomu mohl vzniknout projekt jeho života Moravanka. Když kapelu zakládal, vybíral si muzikanty s profesionálním vzděláním a širokým žánrovým rozhledem. Chtěl soubor, který zvládne klasiku, jazz i lidovou hudbu. Publikum si však Moravanku rychle spojilo především s osobitým pojetím moravské písně. Slabák vytvořil jedinečný styl, kterému se začalo říkat swing po slovácku. Do dechovky přinesl prvky jazzu, folkloru i zkušenosti z filharmonického orchestru.
1: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, země.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

Během desetiletí prošly Moravankou desítky muzikantů a zpěváků. Slabák si přesto zakládal na vysoké interpretační úrovni a spolupracoval především s profesionály. Moravanka koncertovala po celé Evropě i v zámoří. Velký úspěch slavila zejména v Německu a ve Spojených státech, kde byla představována jako špička evropské dechové hudby. Americké publikum nadchla nejen moravskými melodiemi, ale i nečekanými úpravami skladeb Glenna Millera. Nevždy však byla cesta jednoduchá. V polovině 80. let prošla Moravanka vážnou krizí a faktickým rozpadem části souboru. Slabák však dokázal kapelu znovu postavit na nohy a pokračovat koncertní i nahrávací činnosti.

Vedle kapelnické práce působil také jako pedagog na JAMU a nikdy nestratil vztah ke klasické hudbě. Po letech se příležitostně vracel i na pódium Filharmonie při velkých symfonických projektech. Jako autor vytvořil řadu skladeb, které mnozí posluchači považují za lidové písně. Sám říká, že největším uměním je splynout s tradicí natolik, aby nová skladba působila přirozeně a autenticky. Moravanka za dobu své existence vydala desítky alb a odehrála tisíce koncertů. Přesto Jan Slabák stále zdůrazňuje, že největší odměnou pro něj byli posluchači, kteří si její hudbu spojují s radostí, domovem a moravskou tradicí. A právě díky tomu zůstává Moravanka i po desetiletích symbolem české a moravské dechovky. 28. října 2022 převzal Jan Slabák medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Krásný a příjemný večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje průvodce dnešního špalíčku lidových písní Josef Kuneš. Dnes v něm zazpomínám na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka, který by se za několik dní dožil 80 let a od jehož úmrtí letos uplyne 25 let. Ať se vám hezky poslouchá.

Instrumentální skladba, která právě dozněla, se jmenuje Venca Polka. Napsal ji Vladimír Bayer a in memoriam ji věnoval právě Václavu Kupilíkovi. Vložil do ní totiž hudební motivy, které Vašek často používal ve své hře na heligonku, a především motivy z jeho spáňovské polky. Tu v průběhu dnešního špalíčku také uslyšíme. Vladimíra Bayera a Václava Kupilíka totiž vázalo nejen přátelské, ale také spolumuzikantské pouto. To, když Bayer pravidelně v 80. letech zaskakoval v mrákoské dudácké muzice, kterou Kupilík v roce 1978 založil a až do své smrti v roce 2001 byl jejím kapelníkem. Budu vám dnes mimo jiné citovat, co Bayer ve svých vzpomínkách o Vaškovi Kupilíkovi napsal.

Dohrála mrákoská dudácká muzika, zpívali Karel Mařík a Jiří Fajl. A já teď odcituji ze vzpomínek Vladimíra Bajera. Vzpomínám-li na mrákoskou dudáckou muziku, musím v první řadě utrousit několik slov o jejím kapelníkovi Václavu Kupilíku. Byl to všestranný hudebník, výborný esklarinetista, heligonkář, někdejší tanečník chodského souboru Mrákov a lidový hudební skladatel. Měl i určité literární a režisérské vlohy, což dokazoval vymýšlením scénářů pro pořady chodských i jiných národopisných slavností. Považuji ho za nejlepšího heligonkáře Domažlicka. Řadu let organizoval ve Spáňově setkávání harmonikářů nejen z Chocka, ale i ze sousedního Bavorska. Patřil také k velmi dobrým amatérským zpěvákům. O Vaškově heligonkářském i pěveckém umění nás teď přesvědčí nahrávky z roku 1982.

z Mrákova nahrál řadu snímků v rozhlasovém studiu v Plzni na gramodesky a videokazety. Kapela několikrát vystupovala v televizi a dodnes zajíždí vystupovat do řady evropských měst. Také účinkovala dvakrát v Japonsku. I to je dobrá vizitka pro jejího kapelníka Vaška Kupilíka po chalupě Fajta. Musím na něj prozradit, že to byl výborný parťák. Tuze mu chutnalo pivo a v mládí, kdy pod jeho vlivem ledacos vyvedl, mu kamarádi v žertu říkávali Venca Vopilík. Postupně se usadil a stal se uznávaným kumštířem a spolehlivým občanem. Z jeho umělecké činorodosti ho vytrhla až předčasná smrt v roce 2001.

Hrála mrákoská dudácká muzika, zpívali Vlastimil Dřímal s Janem Hofmanem a ženská skupina chodského souboru Mrákov. V dnešním špalíčku vzpomínáme na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka. A protože i já jsem měl tu čest a štěstí 6 let hrát pod jeho vedením v mrákoské kapele, dovolím si přidat jednu veselou historku s Vaškem. S ním totiž o podobné historky nebyla nikdy nouze. Byli jsme hrát se souborem na nějaké slavnosti v jižních Čechách. Slavnost se protáhla do nočních hodin, padlo několik piveček a když se jelo zpátky domů, Vašek, jak bývalo jeho zvykem, vyhrával ještě po cestě k autobusu. V autobuse pak zahrál 2-3 písničky, položil klarinet do přihrádky nad sebe a usnul. Když rozespalý ve Spáňově z autobusu vystupoval, popadl klarinetový futrál a šel domů pokračovat v započatém spánku. Klarinet samozřejmě zůstal v autobusu a tak ho na přechodnou dobu vzal k sobě do úschovy dudák Vlasta Dřímal. Přechodná doba trvala do 2. dne, když jsme hráli v Holíšově. Všichni už jsme měli vybaleno, jen Vence ještě domlouval organizační záležitosti. Když otevřel futrál, zbledl jako kozina před smrtí. Zavřel ho a znovu otevřel, jestli se mu to jen nezdá. Potom se s větou "Volové, já nemám klarinet" sesunul na židli. Barva se mu opět vrátila, když Vlasta klarinet vytáhl ze svého kufru. Tenkrát to Vaška stálo nejednu rundu.

S mrákoskou dudáckou muzikou zpívali Karel Mařík a Miloslava Málková. S Vaškem Kuplíkem jsem mnohé prožil a hlavně se letčemu z hudbě naučil. Měl v sobě dar umět spojovat lidi dohromady, což bylo nejen v souborovém životě velice důležité. Přestože se vždy držel známé lidové moudrosti, muzika je půl zdraví, a muzika a zpěv je celý zdraví, a to je to pravý, zákeřná nemoc ukončila jeho život předčasně. Patřil díky své veselé a kamarádské povaze mezi ty lidi, na něž vzpomínky zůstávají po celý život čerstvé a živé. Tady končíme vzpomínání na spáňovského muzikanta Václava Kuplíka. Zase příště naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu těší Josef Kuneš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami v plzeňském kraji. Festival Finále Plzeň bude v létě promítat filmy v Lochotinském amfiteátru i na dalších místech. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zítková. V plzeňském kraji i nadále platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Zítra odpoledne mohou dosáhnout až na 34 stupňů Celsia. Pokračuje plzeňská meteoroložka Marta Suchá.
2: Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na vysoké teploty je vydaná pro plzeňský kraj na dnešní a zítřejší odpoledne. Jedná se o nejnižší stupeň výstrahy při překročení teplot 31 stupňů Celsia. Vlna veder je na začátku, teploty budou až do neděle každým dnem narůstat.
1: Na neděli meteorologové předpovídají až 39 stupňů Celsia. Letní projekce filmového festivalu Finále Plzeň se po dvou letech vrátí do Lochotínského amfiteátru. Pro diváky bude připravený film Někdo to rád v Plzni a promítání bude zdarma. Plzeňské filmové večery se ale objeví i na dalších místech, říká výkonný ředitel festivalu Petr Veruněk.
3: Vybrali jsme zajímavá místa po Plzni, kde se třeba běžně nepromítá, ať už je to Galerie města Plzně, Roští, Burgmistr, nádvoří plzeňského Prazdroje nebo kafe Smetanka na Homolce.
1: Novým místem pro promítání bude také Červený Hrádek. České dráhy posílí na začátku letních prázdnin kapacitu vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Národní dopravce o tom informuje v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Oba dopravci doporučují cestujícím rezervovat si místa na další cesty s dostatečným předstihem. Prezident Petr Pavel vítá předběžné opatření ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO, reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování Česka na summitu Severoatlantické aliance. Prezident to napsal na síti X. Ústavní soud předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se pak obrátil na ústavní soud kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval dvakrát, vždy po půl roce. Slončík by v příští sezóně mohl v dresu východu Čechů dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být hlavně v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, ráno bude i klidno a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v Plzni v ulici Malostranská. Je to blízko odbočky do ulice pod Homolkou. Na místě bourala dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje, jeďte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopná odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova, kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, špricl, nebo špricle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčníku, příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si ji jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimi. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme ji s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamely Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska.
1: Počasí.
2: V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má. On má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit. Přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je. Já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl. A nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

překlbych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vy?

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let. A ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, já nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzik. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat. Tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala, a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš, ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi? Spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jako pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš sedět v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny
1: jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak. Ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma, je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma, já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringoček?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad, řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, Sena Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. Ano, když Sena Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Byla Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načenča. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dále. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd. Já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a

0: aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
1: Takové i rodinné.
0: Jo, my jsme taková Pavlík family.
1: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
0: Ano, ano, ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
1: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
0: Děkuju.
1: A ať se ti daří a krásné léto. Hajdi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
2: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
3: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
4: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
0: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: Samo hvězda, sláva...
1: To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou s líným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000, prodával jako mladší holky lepší džípy.

čet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínci nespadli, že musel dát pár piv. Poznal jsem, že on tajemství žití dobře zná, a co znal on, to chtěl jsem znát i já. Hochu, mladší holky, lepší džípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu. Tohle si z nás každej musí holt sám vyřešit, keci mám rád tak jak dvojí šit. Řekl jsem mu, já jsem básníka, neprojel jsem svět, já kašu na ženský, plzeňský a lichostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Najednou jsem nemohl slyšet smích, kterým se smál, a cítil jsem, jak zavyklal se ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl, v tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to praví.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem Divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
2: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
4: Jmenuji se Sidney Huddleston.
2: Stáří?
4: 47 let.
2: Odkud?
4: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
2: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
2: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
4: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
2: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
2: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
5: Podvodníku!
6: Ignorante!
5: Šarlatáne!
6: Zloději meteoru!
5: Lupiči astronomických objevů!
6: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
5: Hanbo veškerého hvězdářství!
6: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář.
5: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl.
2: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
7: Zephyrin Xirdal.
2: Stáří?
7: Je mi 31 rok.
2: Bytem kde?
7: V Paříži.
2: Kdeže?
7: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
8: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecker, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
2: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lekéra se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
7: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
9: Vyzařování?
7: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
9: dynamosférou.
7: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
9: Ani jediný strýčku.
10: Ani jediný santý.
9: Ale strýčku.
10: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
7: Nechci zlámaný groš, strýčku, potřebuji 3000 franků pro tvoji banku, je to pakatel, máš přece miliony.
10: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky, natož pak 1000 franků.
7: 3000, 3, strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
10: Dobrá investice?
7: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
10: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor, přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě.
7: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
10: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
7: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
10: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
7: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
10: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
7: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů,
9: nýbrž pouhý. Dostyte!
7: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
11: Svět je tak velký.
12: Býval velký, milý Sullivane.
11: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
12: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
11: No a to znamená?
12: No to znamená, že je možné celý svět opět za 80 dní, pánové.
11: Ne.
12: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
13: 7?
12: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
13: 20?
12: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
13: 23?
12: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
13: 36?
12: 6 dní to trvá do Yokohamy.
13: 42?
12: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
13: 64?
12: Vlakem do New Yorku 7 dní.
13: 71?
12: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
13: 80
12: dní, ano, pánové.
13: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
12: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
13: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
11: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
13: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
11: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
12: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
14: Ale pánové, ale pánové...
11: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
12: Dobrá, vykonám ji.
11: Kdy?
12: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
11: Ujednáno.
14: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
12: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
14: Ano. Ano.
12: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
14: Ano. Ano.
12: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
14: Ano.
12: Ano. Hm. A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
14: Co?
11: Co?
12: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu, že?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix. James Fix. Vy jste pan Paspartu. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se? Ne?
4: Sluha ve výpovědi, když dovolíte.
3: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
4: Jaké pak?
3: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
4: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
3: Právě.
4: Můj pán má cosi takového, pokud vím.
3: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
4: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
3: Což pak pán nikdy neopouští loď?
4: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
3: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
4: Ano.
3: Urostlé postavy?
4: Ano.
3: S nápadnými licouci, které vroubí jeho přísnou tvář?
4: Ano.
3: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
4: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
3: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard. Londýn, stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
4: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb. Zemřel Rádža Bundelkunský.
4: A ta žena zahalená do závoje?
5: To je bez pochyby vdova.
4: Vdova po bohatém Rádžovi.
5: Co je?
4: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
5: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
4: Ale jaký?
5: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
4: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
3: Na slovíčko, příteli.
4: Ano.
3: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
4: A co? Jsem ve výpovědi.
3: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
4: To snad ne.
3: A záleží jenom na vás.
4: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
3: A teď to nejde.
4: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
3: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
4: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
3: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
5: Paspartoute.
4: Prosím, pane.
5: Kolikátá fanfára to byla?
4: Třetí, pane.
5: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
4: Vždyť zmeškáme vlak.
5: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
4: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
5: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
4: A
5: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
3: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
5: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
3: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
5: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
3: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
5: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
3: Nerozumím vám.
5: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
3: Jak to myslíte?
5: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
3: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
5: Tak tedy, kupředu.
3: Zadržte! Ne, nedělejte to.
5: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
3: Ne, stát!
5: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
5: To je přece Paspartu!
6: Udeřte čelem o zem!
3: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
5: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
4: Pomozte mi, omdlela, ale teď...

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
5: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem, ale akce připravená, okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete, shromážděno 200 mužů.
4: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Ta patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s trupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
5: Vždyť irkutský velkokníže
4: je carův bratr.

0: Ano. Musím jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kisova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kisov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně!
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zemáš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!

0: Lucka, kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
2: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
2: Nejspíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
2: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
2: Kličete.
5: Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
4: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
4: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
4: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
7: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá, následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
6: Zauralí.
5: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou tlupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
7: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím? Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
8: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
9: Pane poručíku!
8: Jsem kapitánem. Ne, jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
9: Jo,
8: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to! Ne. Prosím vás o to.
4: A když vás prozradíme?
8: Ogarev mě nechá popravit.
4: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
8: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat?
8: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
4: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
7: Ano.
4: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
7: Ano.
4: Já jednal za redakci listu Daily.

0: Telegraf a tady kolega Jolivet.
1: Za svou redakci Deník Le Matin Paříž, to jistě každý pochopí.
2: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout. A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do jedné hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900. Vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábore vy? Nebo
1: na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sebe nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky té voda a my jsme začali plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková vyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči se těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč z toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Novém Jičíně jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nového Jičína, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Novém Jičíně hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nový Jičín, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kolech jsme vyráželi do vzdálenějších míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodělat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě děti v Nové Jičíně fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hůrku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty. Protože těch klišťáků je strašně moc.
0: A vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to já se neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji, a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

knížku přišlo stoupání. Bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat.

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál, slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu proti vůni akátů?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško?
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit.
2: Nejde to. Tak zkusme mluvit.
1: No.
0: Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem se chaty, jo, no a dávali jich sem kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela, a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila, jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, setičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden. A to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No. A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už mě dala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco umyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Zátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: po
1: strach na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Je to krásně a pozdravu všichni posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevíme spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Mm-hmm. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder, sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Kosarov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdil tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít, a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, tam si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval. Až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam
1: byla
0: celé to stravování na starosti,
1: pomáhali,
0: takže...
1: Oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu, poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách, v jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedly venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili v nějakých pionýrských krojích, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, trošku to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Tam měli čas s těma dětma chodit hrát, já jsem teda s těma prostě zkamarádil a se tam při té práci. Musel se samozřejmě brzo stát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no ale mě ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
1: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, s tím, co jim budu vařit, a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost. Ale tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatují, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli našim vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo, ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak to dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. Ahoj, rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak, já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, no, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocely, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je jako je běžný. A rádi jsme sedávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho sedávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To už je, ano.
1: Pána
0: už je
1: Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že?
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, no, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a

0: brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
1: To je hezké, teda. Paní Marie,
0: no, tak
1: to
0: prostě
1: se mi líbí.
0: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama. Tomu vám se to tam tak zalíbilo a zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský tu všade je oděli různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec to bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
1: Mm-hmm. Nádhera.
0: No, tak to je nádhera. Tak asi všechno.
1: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
0: ne,
1: teda
0: ne, já ne. To vůbec ale nešlo. To za mě ještě, jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
1: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás to mít. Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
0: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
1: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte. Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává. Možná,
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, to se mi tam líbilo.
0: Tak to je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda
1: no to
0: pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: A já si vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Břesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od 1. do 9., pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od 1. třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po 3.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo ne jak dlouho?
1: No 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To takže tam byl taky, ale neměl ji pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že bych tu volala, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuju, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli, jsme pořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak se vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mi nedala, říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak
1: to
0: jo, to
1: je
0: jak člověk ponocuje. Dobře,
1: no, ale
0: Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeni.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni jiný brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď.
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně mírova klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatý hor a tam to bylo takové zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, deváťáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora, ale jsem byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak mít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrála, bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a my nám promítali jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí. Měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film. A křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka. A druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolesti, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolesti, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola křičí a zdali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jež jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za ním a kratil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohálce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně. Holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebo ten vedoucí nemohl. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, on byl by zničení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak se vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme nám tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, velkáce, no.
0: Vlastníku,
1: se dělal, tak...
0: byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, jo, jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A jezdí, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povat bylo něco, povat se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povat by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a jak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snijou tu husu, ne. No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo. Tak syn se rozčil, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomíná spousta lidí, jako velice fantasticky, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: vás
1: děkuju.
0: Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno na nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se zdravili všichni. No? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne. No?
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí.
0: Let?
1: 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, jestli 2-3 roky se mnou jezdil Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali a ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zažili, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková, no bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedu se 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak, jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak no, tak to mě... samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 85 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 lety učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže se mě i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla. No. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem tam sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teď nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný klučina, který
0: že by to rozbil. On vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako, já jsem na tím uvažovala celou dobu teďkom, já si říkám, mě se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku přitěle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku. Tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo, jakoby, víte, co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla, jako že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila srčit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten klub vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká tady to stejné. Právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jste říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let jako to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli se to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci chodit.
0: Určitě, tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: přesně
0: to
1: tak,
0: bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
1: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že mile.
1: Jsem dovolala se. Uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roku, takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku na, a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byl

0: i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být já nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna. Byla takže to. Ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
1: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
0: ano,
1: takže na čase se rozloučím.
0: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
1: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dudeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
2: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřena a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma, nahřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů-hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansálská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Je tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořán na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal, vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byli oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině, když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel, páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal, činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host. Ostrý mrazík, co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě, pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudily nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, líbrový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského cotrestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení, po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka. A podle obžaloby je 42-letý, ženatý, bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce Vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu Vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny, 8.9.19.

0: Tematicky se stránky na Dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nichž ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nich zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist z tůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok. Tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Kdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem se.

nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí,